Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Je neděle 23. srpna a svátek má Sandra. Toto jméno je zkráceninou italského jména Alessandra. Původ jména je přitom v řeckém jménu Alexandra. Význam jména je ochránkyně mužů z řeckého Alexo, bránit, a Aner, muž. Tolik původ jména Sandra a my vám, milé dámy, které jste nositelkami tohoto jména, přejeme z Blaníku všechno nejlepší.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně je jasno nebo polojasno a oproti minulým nocím výrazně chladněji. Teploty se pohybují od 6 do 11 stupňů. Po ránu se můžou objevit mlhy, jinak neděle bude slunečná s teplotami do 23 stupňů. Na horách ale čekejte více oblačnosti, přehánky a teploty kolem 13 stupňů. Tolik o počasí, Hanka Koterová, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Halo, halo, plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
4: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz. www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.

Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je neděle 23. srpna a svátek má Sandra. Narozeniny dnes oslaví například herečka Libuše Švormová, její 91 let, dále fotbalový trenér Karel Jarolím, tomu je 70 a oslavencem je taky písničkář Karel Plíhal, kterému je dnes 68 let. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky. Tak hezký poslech.

Z mých dívčích očí koňských hřív to byl náš svět. Pak jsem se vrátil.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, slad

0: počasí.
1: Momentálně je jasno nebo polojasno a oproti minulým nocím výrazně chladněji. Teploty se pohybují od 6 do 11 stupňů. Po ránu se můžou objevit mlhy, jinak neděle bude slunečná s teplotami do 23 stupňů. Na horách ale čekejte více oblačnosti, přehánky a teploty kolem 13 stupňů. Tolik o počasí, Hanka Koterová, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: tak roku 1939. Dnes je to 58 let, co Marta Kubišová zaspívala píseň Jindřicha Brabce a Petra Rady Modlitba pro Martu pro televizní pořad Píseň pro Rudolfa III. Psal se tehdy rok 1968. A před 53 lety automobilka Škoda v Mladé Boleslavi vyrobila miliontou škodovku. Stalo se tak v roce 1973. Jen dodám, že sériová výroba Škody 1000MB byla zahájena v roce 1964 u příležitosti 70. výročí založení mladoboleslavské automobilky. Tolik výročí a teď už na Blaníku další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník.

0: očekávané události.
1: Přeji vám pěkný den, je neděle 23. srpna. Připomínáme si Evropský den památky obětí totalitních režimů a Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky. Svátek slaví Sandra a před námi jsou očekávané události. Na mostě Šmejkalka na D1 pokračují zatěžkávací zkoušky. Uzavírka nejstaršího mostu u nás potrvá do 9 hodin dopoledne. Na Českobudějovickém výstavišti pokračuje veletrh země Živitelka. V pravé poledne začínají oslavy sklizně tradiční jihočeské dožínky. Nedělní diskuzní pořady se budou věnovat státnímu rozpočtu. Ve Strakonicích vrcholí 26. Mezinárodní dudácký festival. Odpoledne v 14:30 se organizátoři v letním kině pokusí překonat rekord v největším počtu dudáků na jednom pódiu. A v Ústecké zahradě Svádov v severních Čechách proběhne rajčatobraní. Od 10 hodin dopoledne nabídne degustaci různých druhů rajčat. A ve Vizovicích na Zlínsku odpoledne v 14:30 startuje velká cena Vizovic aneb soutěž v pojídání trnkových knedlíků. Tolik očekávané události. Hezkou neděli přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník.

0: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
1: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
2: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
3: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
4: Nemáme ani moře, ani velehory.
5: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
6: Zlaté české ručičky.
7: Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
5: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
6: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

0: Dobré ráno, 3,5 minuty a bude 6 hodin, posloucháte Blaníka, za chvíli tu budou Mandraže. Ona se smála, Helena Vondráčková, Valdemar Matuška a spoustu dalších a dalších. Blaník dál bude hrát hezky česky, pěkné ráno.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
0: Dnes obloha většinou jasná až polojasná, ráno ojediněle mlhy. Teploty přes den 17 až 22, na jižní Moravě do 25 stupňů.
2: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
3: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
4: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Sucho zničilo velkou část úrody. Na jižní Moravě budou místo meruněk pěstovat fíky. Kandidátky pro komunální volby se uzavřely. Pěkné ráno přeje Hanka Koterová. Čeští zemědělci zažívají mimořádně špatný rok. Letošní sklizeň bude nejhorší za posledních 15 let a celý sektor přijde zhruba o 20 miliard korun. Problémem není jen sucho a slabá úroda, ale také nízké výkupní ceny třeba mléka. Pokračuje předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská.
8: Je to samozřejmě obrovský problém, nejenom z hlediska finančního, z hlediska tržeb, ale samozřejmě z hlediska produkce. My nedokážeme ani promítnout abnormálně zvýšené náklady se suchem spojené do cen, protože ceny produktů určují evropské anebo světové ceny.
7: Ministr zemědělství Martin Šebestyán proto připravuje vyplacení mimořádných podpor zemědělcům a chce také navýšit investice do vodohospodářství. Na jihu Moravy se ale kvůli počasí nově daří fíkovníkům. Keře jsou letos obsypány zdravými a šťavnatými plody, jako by rostly v Chorvatsku nebo ve slunné Itálii. Jihomoravské klima se mění ve středomořské a fíkovníky tu možná brzy nahradí meruňky. O půlnoci se uzavřel seznam kandidátů pro komunální volby. Kandidáti se tak dozvědí, jestli jejich nominace úřady přijaly. Voliči by měli mít hlasovací lístky ve schránkách nejpozději v úterý 6. října. A následující pátek a sobotu pak budou o složení vedení měst a obcí rozhodovat. Desítky policistů, vrtulník, čtyřkolky i speciálně vycvičený pes pátrali na Karlovarsku po 41-letém muži. V domě v Otovicích včera odpoledne napadl svou manželku, která s vážným zraněním hlavy skončila v nemocnici. Pátrací akce trvala asi 3 hodiny, v podvečer se násilníka naštěstí podařilo dopadnout. Tolik zprávy a na Blaníku startuje nedělní ráno s Martinem Císařem.
0: Ano, je to tak, jsem tu, hezké ráno přeji, je přesně 6.
1: Martin Císař
6: na rádiu Blaník.
0: Pojďme si hrát hezky česky. Helena Vondráčková, Sladké mámení, taky Mandraže, Ona se smála, anebo Slavíci z Madridu a Valdemar Matuška. A podíváme se také na to, kdo slaví. To za chvíli tady u nás. Hezky.

0: Tohle byla německá zpěvačka Sandra, vy posloucháte Rádio Blaník. Já vám přeji krásné dobré ráno, za 2 minuty už máme 6:45 a Sandry dneska slaví svátek, když už tady zpívala německá zpěvačka Sandra. Mám tady také jméno Ivo Fischer, český textař, za malou chvíli Valda Matuška, slavíci z Madridu, a tohle je taky jeho práce. Jinak narozeniny kulaté má český fotbalista a trenér Karel Jarolím, přejeme všechno nejlepší. Slaví také Karel Plíhal, český textař, kytarista a zpěvák. Tak všem oslavencům všechno jen to nej, i těm, které jsem zrovna nemenoval.
1: Koláč plný ovoce,
2: limonáda plná bublinek.
1: I takové je léto s Blaníkem.
0: Valda Matuška, slavíci z Madridu, jak jsem říkal, písnička Ivo Fischera.

svýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

0: Ona se smála mandra, že je tady u nás.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma?
0: Krásné ráno, sucho, Vršice, máme aktuálně 7 stupňů, jasnou oblohu, píše nám posluchač Jirka, zdravíme. Černošice 10 stupňů a je prima ráno, píše Marie. No a ještě se podíváme na jednu 10-stupňovou hlášku, tak tu máme z Milína u nás jasno, zatím klidno a na teploměru, jak jsem říkal, 10 stupňů, napsala Jitka. Jaký bude dnešní den? No většinou jasný až polojasný, tohle platí pro ráno, odpoledne se to změní na oblačnou oblohu a teploty většinou do 22, na jihu do 25 stupňů.
1: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
2: A hlavně to mají vždy se servisem, Franto.
1: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
3: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme... Tu my,
4: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: Hola, hola! Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.

0: Celé léto.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: zemí. Hezky česky celé léto a také tu pro vás máme jednu báječnou cenu.
1: Slunce dál svítí
2: na Rádiu Blaník.
0: Kdo by tuhle písničku neznal, znají každý z posluchačů Rádia Blaník. Písnička, která vznikla k 25. výročí vysílání Rádia Blaník. A právě ta je tou další výherní od pondělí do pátku. Vždy můžete poslouchat samo sebou naše vysílání. A jak zazní, zavoláte k nám na 800 109 109 po odeznění písně. A v tu chvíli máte možnost získat 5000 korun. Pokud se stane, že by někdo neuhádl a nevěděl ukázku, kterou krátkou pustíme, potom se ta 5000 převádí do další ceny. To znamená, další den nebo pozítří už je to 10 tisíc. Takže držím palce, aby to klaplo, rozhodně poslouchejte Rádio Blaník. Slunce dál svítí, tahle písnička vám přináší pěkné peníze.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A zítra je pondělí a to znamená, že v dobrém ránu pro vás zase budeme něco mít, něco skvělého. Poslouchejte co.
2: Brzda, blin alebo zpátečka. Vyberte si tu správnou hudební ukázku a vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5000 korun. Už zítra ráno u nás na Blaníku.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Iveta Bartošová, Petr Sepeš na Blaníku přeji krásné ráno. Za 4 minuty 7. hodina, co dál tady u nás, skupina Krištof. Jan Kalousek. A nebo Slza. Celé léto si hrajeme hezky česky, hrát si budeme tak i dál.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Ráno a dopoledne jasná až polojasná, odpoledne místy oblačná, taková bude dnešní obloha a teploty do 22, na Moravě na té jižní až 25 stupňů.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
7: Kvůli růstu minimální mzdy se mimořádně sejde tripartita. Na Lounsku i na Moravě začaly sklízet chmel. U Aše vznikla nová přeshraniční cyklostezka. Dobré ráno, u zpráv přeje Hanka Koterová. Ministr práce Aleš Juchelka chce na zítřejším jednání tripartity posunout všechny platové tarify veřejné sféry nad úroveň minimální mzdy. Ta by měla příští rok vzrůst o 2,5 tisíce korun. Navýšení platů ve veřejné sféře by tak mohlo být nejvyšší za poslední roky. Začaly chmelové sklizně. Letošní úroda bude ale podle pěstitelů jedna z nejhorších za poslední roky. Výnos má odhadem klesnout až o pětinu pod dlouhodobým průměrem. A první rozbory navíc ukazují výrazné zhoršení kvality. Můžou za to vlny veder a extrémní sucho. Přerov otevře nové parkoviště. V září ho řidiči najdou v blízkosti bývalé Juty ve Škodově ulici. Navíc bude zcela zdarma s kapacitou až pro 200 aut. Další podrobnosti přidá mluvčí města Lenka Chalupová.
8: Přes den bude plocha sloužit především osobním automobilům. Díky poloze přibližně 200 metrů od vlakového i autobusového nádraží ji mohou využívat také lidé, kteří pokračují v cestě veřejnou dopravou. Město počítá rovněž se stanovištěm sdílených kol, která umožní rychlý přesun například do centra.
7: A v nočních hodinách chce město prostor parkoviště využít hlavně pro odstavení dodávek. Hranice u Aše dokončily česko-německou cyklostezku. Vede po zaniklé železniční trati s minimem kopců a měří přes 8 kilometrů. Město ji dnes otestuje, slavnostní výšťka začíná dopoledne v 11 hodin na Masarykově náměstí v Hranicích a povede za hranice až do lázeňského města Bad Elster. Tolik zprávy a na Blaníku dál pokračuje nedělní pohoda s Martinem.
0: Tak jo, jsem tady, děkujeme Haničko, a my si dál budeme hezky česky hrát.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
0: Honza Kalousek, taky skupina Krištof a tohle to už je Slza. A podíváme se také s meteorologem na počasí toho dnešního rána, dnešního dne a představíme částečně i nový týden. Jaký asi bude?
2: Rádio Blaník.
0: Vlastně poslední prázdninový. No jo, no, je to tak, tak hezké ráno všem.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Posloucháte Rádio Blaník a teď volám Český hydrometeorologický ústav. Přeji krásné ráno, kdo tam?
2: Dobré ráno, Josef Hanzlík.
1: Josefe, povězte nám, jaké to ráno v Česku je?
2: Tak proti těm předchozím ránům poměrně chladné. Teploty při jasné obloze se stoupily nejčastěji mezi 13 až 8 stupňů Celsia. Samozřejmě v některých lokalitách, v takových těch sníženinách, údolích, jsou potom i nižší, kolem 5-4 stupňů Celsia. Ty mlhy, které se očekávaly, že by se mohly udělat po těch vydatných srážkách, které jsme prožili v noci zpátka na sobotu, tak ty se moc nevytvořily, vyskytují se zcela výjimečně.
1: Jednu jsem zažil po cestě do práce. Nicméně, co dnešní den? Co dnešní den? Jaký bude? Co přinese dnešní den? Jaké počasí máme čekat?
2: Taky ta jedna mlha dokáže udělat meteorologovi radost, děkuji za ní. Přes den očekáváme, že by mělo být zpočátku, bude jasno, ovšem začnou se docela rychle vytvářet kupovitá oblaka, takové ty beránky, takže během dne polojasno, kolem poledne přechodně potom může být i oblačno. Pokud potkáte nějakou tu přehánku, tak to jenom pokud se vydáte na hory, ale i tam je ta její pravděpodobnost zcela výjimečná. Co se týká nejvyšších odpoledních, teploty budou vystupovat na 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy se prohřejou až 25 stupňů a vítr, tak ten bude slabý, přechodně odpoledne mírný severozápadní o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Je to neskutečné, jak ten čas letí před námi, poslední týden letošních prázdnin, jaký bude jeho začátek od pondělí do středy, jak to vypadá?
2: Vypadá to poměrně slušně, teploty zvolna porostou, obloha bude vesměs jasná až polejasná. Ještě z počátku týdne teploty tedy v minimech, velmi chladná rána, nejčastěji od 9 do 5 stupňů Celsia, přes den 20 až 24 stupně. V průběhu týdne se postupně začne vzduch prohřívat až do čtvrtka, tam by teploty mohly dosáhnout na některých místech až tropických 30 stupňů, nejčastěji teda ve čtvrtek už potom 28 až 33, v pátek má potom dorazit na naše území studená fronta a s ním potom spojené ochlazení, přehánky a bouřky. O tom zase ta fronta bude nad naším územím vlnit a vydrží tedy teplé počasí do pátka nebo do soboty, to prozatím není jisté. V každém případě to vypadá, že o víkendu se pravděpodobně i ochladí, nicméně teploty zůstanou stále poměrně příjemné, nejčastěji právě kolem a nebo nad 20 stupňů Celsia.
1: Vypadá to tedy, že ten poslední prázdninový týden ještě na koupání bude. Děkuji, Josefe, mějte se krásně a hezké ráno.
2: Ještě bude letní. Příjemný den.
0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Skvělé ráno, za tři české za sluníčkem stále čekáme na výhru, možná přijde už brzy. Co si budeme hrát za chvíli, kabáty? Mám tu i duet Petr Kolář, Leona Machálková, Den, kdy se vrátí láska, a nebo Hana Zagorová a moje oblíbená písnička Ví málo. Posloucháte Rádio Blaník, hrajeme hezky česky celé léto.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.

0: Hola, hola! Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
4: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
5: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně.
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: Před námi ještě poslední prázdninový týden a potom to všechno zase začne. No konec konců, já si tak říkám, co si takhle prodloužit léto. Díky Rádiu Blaník.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: A navíc vás to nebude stát ani jednu jedinou korunu. Poleďte s námi za tři české za sluníčkem do sluné Albánie. Výhra dnes ani včera nepadla. To znamená, že je to všechno před námi. My pro vás máme letecký zájezd pro dvě osoby na 8 dní s all inclusive do pětihvězdičkového hotelu Diama Resort and Spa. A můžete zkusit samo sebou hledat v našem vysílání tři různé písničky od stejného interpreta, které zazní bez jakéhokoliv předušení. Jakmile zní ta třetí z nich, v tu chvíli vemte telefon a rychle volejte na 800 109 109, protože první vyhrává a letí za tři české pěkně za sluníčkem do sluné Albánie. Tak já držím palce, aby to klaplo, protože tahle ta dovolená bude stát určitě za to.
2: Za tři české za sluníčkem.
1: Na Rádiu Blaník.
3: Jsem Blue. Miluji, když vás hřeje slunce. Krásné počasí, ať jste kdekoliv. Hřeje Blue Style a jeho First Minute nabídka na léto s kufrem plným výhod. Více na bluestyle.cz.
0: Tak buďte ve střehu. Přijít to může kdykoliv.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.

0: skvělé ráno, posloucháte Rádio Blaník, hezkou neděli přeje Martin Císař a za 5,5 minuty už bude 8. Co dál tady u nás, tak třeba Miraj?
1: Dávám s Bohem městu ve známém gestu, zbaven tíže vnímá svoj...
0: Marie Rotrová.
2: Srdce zítra na náš práh zazvrátí.
0: A nebo Karel Gott? Jo, tak tohle je Blaník rádio, které hraje hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Další letní den, jaký bude? 23. srpnový, neděle, tedy dnešní den, většinou jasný až polojasný, ráno a dopoledne tedy. Odpoledne už přibývání frontální oblačnosti, nicméně teploty v Čechách do 22, na jižní Moravě až 25 stupňů.
4: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Česko pomalu doplňuje zásobníky plynu. Vysočina vévodí školám podporující zdraví. České volejbalistky čeká těžký zápas se Srbskem.
11: Rádio Blaník.
10: Hezké ráno, u zpráv přeje Hanka Koterová. Zásobníky plynu jsou aktuálně naplněné ze 2/3, to je o 14% méně než loni touto dobou. Hlavní příčinou je vyšší cena plynu. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka ale není důvod k obavám. V Evropě je plynu dost a české zásobníky se plní o měsíc dřív, než ukládá vyhláška. České školy stále víc dbají na zdravý životní styl dětí. Do programu Škola podporující zdraví je aktuálně zapojená asi 40 škol z celé republiky a největší zastoupení má kraj Vysočina, pokračuje hejtman Martin Kukla.
12: Jsem rád, že právě na Vysočině působí tolik škol, které jsou součástí programu a ve své každodenní činnosti dávají důraz na zdraví. Jejich aktivity podporujeme řadu let prostřednictvím dotačních titulů Fondu Vysočiny. Letos mohly zapojené školy žádat například z programu Vysočina žije.
10: Kraj Vysočina také podporuje spolupráci a sdílení zkušeností prostřednictvím každoroční konference zdravých škol. Provoz na koridoru mezi Olbramovicemi a Benešovem bude kvůli podemleté trati omezený několik dnů. Vlaky jezdí po jedné koleji sníženou rychlostí. Po bouřkách je zastavený i provoz na regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Tady opravy kvůli nepřístupnému terénu potrvají odhadem do 2. září. O volejbalové mistrovství Evropy žen v Brně je velký zájem. Dnešní večerní zápas je vyprodaný. Po výhrách nad Řeckem a Rakouskem české volejbalistky narazí na favorizované Srbsko, se kterým v přípravě dvakrát prohráli. Zápas se v hale na brněnském výstavišti hraje v 7 hodin večer. Tím zprávy končí, českým volejbalistkám držíme palce a na Blaníku pokračuje Martin.
0: To teda držíme, díky, krásné ráno, za minutu už bude 8.
3: Martin Císař
11: na rádiu Blaník.
0: Jsem tu a vinčuji krásný dobrý den, je neděle 23. srpna, tak si užijte neděli.
11: Rádio Blaník.
0: Jo, za 3 české za sluníčkem, kdo pak asi vyrazí? Stále ještě ta výhra nepřišla, vy máte šanci, samo sebou poslouchejte naše vysílání. Kdyby teď 3x zaspíval Karel Gott, no, pojďte poslouchat tu první písničku, kterou nabízím právě teď, jestli tě budu mít rád.

0: Marcela Holanová, písnička Ráno, přeji také krásné ráno. 8 hodin 10 minut. S Mirkem Táborským teď vyrazíme na cesty. Procházky městské.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Dnes bych vás rád pozval na procházku Moravskou Třebovou. A možná budete překvapeni, čím vším se může pochlubit. V říjnu uplynulého roku byl zámek v Moravské Třebové vyhlášen národní kulturní památkou. Bylo to další významné ocenění, kterého se město roku 2025 dočkalo. Předtím už v dubnu získala Moravská Třebová cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace městských památkových rezervací a do třetice získalo město i titul Historické město roku 2024, udělovaný Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Městská památková rezervace Moravská Třebová má rozlohu 17,5 hektaru a nachází se v ní 184 nemovitých kulturních památek. Zámek, který patří k našim nejvýznamnějším renesančním památkám, získala Moravská Třebová od státu po roce 1989 a byl ve špatném stavu. V roce 2024 byla dokončena jeho postupná obnova, která trvala 28 let. Zámek původně vznikl na místě gotického hradu ze 13. století. O přestavbu v renesančním stylu se postaral koncem 15. století rod pánů z Boskovic. V 17. století dostal současný půdorys 3 křídel. Hlavní brána do nádvoří je nejstarší dochovanou renesanční stavbou svého druhu ve střední Evropě. Historickým a také současným centrem města je náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Vévodí mu budova radnice uprostřed jižní strany. V původně gotické budově z roku 1523 sídlí městský úřad. S radnicí sousedí několik památkově chráněných měšťanských renesančních domů. Ty mají takzvané Maashausy, což jsou velké přízemní prostory v přední části, kde byly obchody nebo dílny řemeslníků. Název Maashaus však prozrazuje původní účel této části domu. Maas je totiž historický název pro pivo, které se tam nejen vařilo, ale i konzumovalo. No a já se ještě jednou do Moravské Třebové vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Dobré ráno, ještě 5 minut a máme 8:30. Vy posloucháte Rádio Blaninka. Hezky česky hrajeme celé léto. Za chvíli tu budou Marie Rotrová nebo Vojta Nedvěta, písnička Děda.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Volám Český hydrometeorologický ústav a přeji krásné nedělní ráno.
2: Dobré ráno, Josef Hanzlík.
0: Josefe, povězte nám, jaké to ráno v Česku je?
2: Tak proti těm předchozím ránům poměrně chladné. Teploty při jasné obloze se stoupily nejčastěji mezi 13 až 8 stupňů Celsia. Samozřejmě v některých lokalitách, v takových těch sníženinách, údolích, jsou potom i nižší kolem 5-4 stupňů Celsia. Ty mlhy, které se očekávaly, že by se mohly udělat po těch vydatných srážkách, které jsme prožili v noci zpátka na sobotu, tak ty se moc nevytvořily, vyskytují se zcela výjimečně.
0: Jaké počasí přinese tedy dnešní den?
2: Zpočátku bude jasno, ovšem začnou se docela rychle vytvářet kupovitá oblaka, takové ty beránky, takže během dne polojasno, kolem poledne přechodně potom může být i oblačno. Pokud potkáte nějakou tu přehánku, tak to jenom pokud se vydáte na hory, ale i tam je ta její pravděpodobnost zcela výjimečná. Co se týká nejvyšších odpoledních teploty, budou vystupovat na 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy se prohřejou až 25 stupňů a vítr, tak ten bude slabý, přechodně odpoledne mírný severozápadní o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Děkuju moc za informace a krásné ráno přeji.
2: Ještě bude letní. Příjemný den.
3: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
5: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
6: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
7: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
8: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
9: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
8: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
10: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
11: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel.

0: správné trávení během celého léta.
1: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
2: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
1: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportál.cz a v divadle Hibernia. Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
3: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
4: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
3: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
4: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
3: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
4: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
3: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
4: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
5: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
1: Pohodové České rádio.

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně
0: jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: To byl báječný Vojta Nedvěd a ten s námi bude také příští pátek.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tišnov u Brna, to je to město, kde se na vás budeme na všechny těšit a na pódiu budu s vámi já a budeme vlastně končit ty letošní prázdniny jedním báječným koncertem. Letní koncerty Rádia Blaník pokračují samo sebou i v září, ale tohle bude prakticky ten poslední prázdninový. Tentokrát tedy 28. srpna město Tišnov. Začínáme 5 minut před 16:30 odpoledne na náměstí Míru, kde vám zahraje, zaspívá, jak jsem říkal, Vojta Nedvěd, dále to bude Tereza Mašková. Také blanická kapela nebo Janek Ledecký. Žádné vstupné se neplatí, nebojte, je to gratis a letos pro vás máme navíc speciální dárek z Brusu, novou sluníčkovou samlepku Rádia Blaník a Centropolu. Ta vám už možná přinese do vaší peněženky brzy spoustu peněz. A teď pozor, pozor, jednomu z vás dokonce rovných 100 000 na ruku. Tak se pro ní stavte v pátek 28. srpna v Tišnově. Osobně vám ji rád předám.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Léto s Blaníkem jede dál, tohle je další písnička, hezky česky hrajeme celé léto. Standa Hlužek a Strom lásky mý. Pohled na hodiny za 12 minut bude 9 a vy jste si pustili i dnes po ránu v neděli 23. srpna Blaník. Tak za to velké díky, hezké ráno.

0: Martin Císař
1: na Rádiu Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.

0: Švédský Roxette, ta písnička How Do You Do, tak doufám, že se máte dobře. Nicméně za chvíli nabídnu v další hodince Ilonu Čákovou. Tornero. Petr Kotval, ta Mumulem. A nebo taky Cesta, Tomáš Klus a skupina Krištof. Jestli se Blaník, to je to rádio, co hraje hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: A jaký bude dnešní den, to ví meteorolog Josef Hanzvík.
2: Zpočátku bude jasno, ovšem začnou se docela rychle vytvářet kupovitá oblaka, takové ty beránky, takže během dne polojasno, kolem poledne přechodně potom může být i oblačno. Pokud potkáte nějakou tu přeháňku, tak to jenom pokud se vydáte na hory, ale i tam je ta její pravděpodobnost zcela výjimečná. Co se týká nejvyšších odpoledních teploty, budou vystupovat na 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy se prohřejou až 25 stupňů a vítr, tak ten bude slabý, přechodně odpoledne mírný severozápadní o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Toliko počasí, krásné ráno přeji. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
9: Chovatele trápí nedostatek sena. Obědy středoškolákům na Karlovarsku zajistí kraj. Most Šmejkalka na D1 je opět průjezdný.
3: Rádio Blaník.
9: Krásné nedělní dopoledne u zpráv přeje Hanka Koterová. Vláda ještě letos navýší částku na boj se suchem. V současné době dává stát na opatření proti suchu 20 miliard ročně. Peníze navíc by mohli využít i chovatelé dobytka, kterým kvůli nedostatku sena hrozí existenční problémy. Cena jednoho balíku vzrostla kvůli špatné úrodě dvojnásobně, z 500 na 1000 korun. Česko zasáhla další vlna podvodů. Tentokrát se pachatelé vydávají za pracovníky celní správy a přes automat volají nebo posílají falešné SMS výzvy k urychlené úhradě pokuty za dopravní přestupek. Jedná se o podvod a celníci radí vždy si informaci ověřit přímo u celní správy. Karlovarský kraj pro nadcházející školní rok zajistí stravování na všech krajských středních školách. Komplikace přinesla změna financování nepedagogických pracovníků na školách. Víc říká už krajská radní pro školství Hana Žáková.
10: Formy stravování se začaly tvořit na základě toho, jestli máme kuchyni nebo jestli máme pouze výdejnu. A potom velice souvisí také s financemi, protože dříve dostávali vlastně poskytovatelé peníze na počet žáků školy a nyní vlastně my přistupujeme k formě podle počtu strávníků odebraných obědů.
9: Kraj provozuje celkem 21 středních škol a většina na zajištění obědů spolupracuje s jídelnami základních škol. Most Šmejkalka na D1 je po zátěžové zkoušce opět průjezdný. Prověřovalo se prohnutí mostu při zatížení a vibrace. A v případě, že vyhodnocení neodhalí komplikace, plánuje ředitelství silnic a dálnic začátkem září převést provoz na dokončenou část směrem na Prahu a zahájit přestavbu ve směru na Brno. Tolik zprávy a u mikrofonu už je zpátky Martin Císař.
0: Jsem tu a přeji krásné dobré dopoledne. Haničko, díky a za hodinku zase naslyšenou. Co dál tady u nás, tak třeba skupina Krištof a Tomáš Klus.
11: Martin Císař
3: na rádiu Blaník.
0: Za chvíli taky kolegyně Iva Lecká a jí dobré rady do zahrady. Já přeji hezkou neděli, pohodové dopoledne a buďte s

0: teda, ale ten hraje ten Blaník, Tornero Ilona Čáková. Hezké dopoledne, 9:30. Za chvíli Iva Lecká a Dobré rady do zahrady. A potom tady mám písničku Krásným dívkám od skupiny Turbo, Petra Kotvalda nebo Lucí Bílou. Hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, interiérové dveře máme doma často dlouhé roky a není divu, že po nějakém čase začnou být odřené, zašlé, možná už se nám nelíbí ani jejich barva. Jenže než automaticky vyhodíme a začneme schánět nové, stojí za to se na ně podívat trochu jinak. Možná nepotřebují vyměnit, můžete jim dát nový kabát. U starších dřevěných nebo dýhovaných dveří může udělat překvapivě hodně už samotné broušení a nový nátěr. Základem je dveře sundat z pantů, odmontovat kliku a pokud je to možné také kování. Povrch pořádně očistit, lehce přebrousit a opravit drobné škrábance nebo odštípnutá místa. Nesnažte se všechno zachránit jednou tlustou vrstvou barvy. Mnohem lepší je povrch dobře připravit a potom dát několik tenčích vrstev za sebou. Dveře pak vypadají výrazně lépe a hlavně se neztratí jejich původní struktura. A nemusíte zůstat jenom u bílé, ze starých obyčejných dveří můžete udělat docela zajímavý designový prvek. Třeba výraznější barva, nová černá klika nebo jednoduché dekorativní lišty můžou dveře proměnit tak, že vypadají skoro jako nové. Pokud jsou dveře zkroucené, výrazně poškozené, neustále se zadrhávají, nebo je problém i se zárubní, renovace už nemusí dávat ekonomický smysl. A právě v takovém případě je možná jednodušší pořídit dveře nové. A pokud se vám do broušení, natírání a několika denního domácího projektu opravdu nechce, můžete se podívat do Baumaxu. Aktuálně tam mají totiž akci i na interiérové dveře. Platí do konce srpna, tak toho využijte. Mrkněte na web baumax.cz a nebo zajeďte přímo do kterékoliv prodejny. A než začnete renovovat nebo objednávat nové dveře, změřte si nejen šířku dveřního křídla, ale hlavně zárubeň a směr otevírání. Právě tady se při výměně dveří dělá nejvíc zbytečných chyb. Naslyšenou.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.
4: Maxi.
5: Baru.
4: I my v Baumaxu máme dobré tipy.
5: Vše pro vaši zahradu najdete v Baumaxu. Přijďte a přesvědčte se.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: 9. hodina 25. minuta, dopolední program i dnes v neděli 23. srpna s námi, tedy s Blaníkem, za to jsme rádi. Co dál tady u nás, tak třeba Lucie Bílá.
1: Jsem jenom obyčejná holka, co si chci bavit, žít a smát.
0: Přidám i Rosu na kolejích a Vabyho Daňka, popřeji všem krásnou neděli.

0: mnohem víc.
1: Tolik peněz si nevydělá ani špičkový manažer velké firmy.
0: Vy můžete. Poslouchejte prázdninový Blaník a dozvíte se jak.
1: Slunce dál svítí.
0: Sluníčkové léto na Blaníku.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz. Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
3: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
4: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
5: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Na pláži u moře.
1: Ve stínu Eiffelovky.
0: A nebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Kolony, objížďky, uzavírky.
1: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně.
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: Báječné dopoledne, tohle byl Babi Daněk a jeho Rosa na kolejích. Za minutu už máme 9:45.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: I dnes večer, tedy v neděli mezi 18. a 19. tady budou, ano, ty nejkrásnější písničky k táboráku. Před chvílí Babi Daněk a Rosa na kolejích. A to je přesně jedna z těch, kterou si u táboráku, když si pečeme vůrty, prostě rádi zaspíváme a zahrajeme. Konec konců mezi 19. a 22. pokračujeme na rádiu Český Blaník s písničkami k táboráku. Tak i dnes večer nezapomeňte, že přijde i jedna nedvědovka v pořadu, který je tu pro vás mezi 18. a 19. hodinou. A to každou sobotu a neděli o prázdninách. Co dál tady u nás? V dopoledním programu za chvíli Kabáti a Stará Lů, anebo také Oceán a jejich naděje.
2: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.

0: Léto s Blaníkem. Léto na cestách.
1: Na rok jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod.
0: Ať se i vám celé léto vyhýbají karamboly. Rádio Blaník vám přeje šťastnou cestu.

0: Tohle byla skupina Oceána, písnička Naděje. Vy posloucháte Rádio Blaník. V dopoledním programu za chvíli Aleš Brichta, skupina Arakain. Bude tu i skupina Divokej Bell. Asi takovej pocit, jako je bodnutí nože. A na úvod hodiny Sagvan Tofy, Dávej ber. Dávej ber, dávej co máš, co máš. Rádio Blaník, to je to rádio, co hraje hezky česky už 27 let.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dopolední a částečně odpolední obloha bude většinou polojasná, anebo ráno ještě teď po ránu částečně jasná. Ovšem odpoledne a k večeru kupovitá oblačnost. Teploty přes den 22, na jižní Moravě do 25 stupňů.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
3: Mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
6: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
11: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
12: Randíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
16: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: Elitedate.cz.
17: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
18: Vláda projedná změnu pravidel penzijního spoření. Úřady registrují volební kandidátky do zastupitelstev. Policie se chystá na dny NATO. Pěkné dopoledne, jsou tady zprávy a s nimi Hanka Koterová. Podpora penzijního spoření by se měla zvýšit. Od příštího roku by měly klesnout i poplatky odváděné penzijním společnostem. Vláda návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření projedná zítra. Hlavním cílem změny pravidel je zvýšit atraktivitu penzijka u mladých lidí. Seznam všech kandidátů pro komunální volby se uzavřel. Kandidáti se teď dozvědí, jestli jejich nominace úřady přijaly. Proti odmítnutí se ale můžou ještě odvolat. Voliči by měli mít hlasovací lístky ve schránkách nejpozději v úterý 6. října. Následující víkend pak budou o složení vedení měst a obcí rozhodovat. Disc golf si získává stále víc příznivců. Na rozdíl od klasického golfu se místo míčku používá speciální létající disk. Pokračuje mluvčí prvního plzeňského obvodu Miloslava Vejvodová.
19: Hráč jej musí dopravit do kovového koše z řetězy. Začíná přitom z výhoziště, kterému hráči říkají týčko, a dokud se diskem netrefí, počítá si hody. Vyhrává ten, kdo celé hřiště obejde s nejmenším počtem hodů.
18: Já ještě doplním, že pro další zájemce je mapa mapa disc golfových hřišť zdarma dostupná na internetu. Za necelý měsíc letiště v Mošnově na Novojičínsku stane dějištěm dnů NATO. Na víkend 19. a 20. září připravili pořadatelé víc než 18 hodin ukázek v podání české armády a spojenců z dalších zemí. Dny NATO jsou nejnavštěvovanější akcí u nás a na bezpečnost budou dohlížet 400 policistů. To je ze zpráv ode mě pro dnešek všechno. Mějte hezkou neděli a poslouchejte Blaník.
0: Ano, je to tak, poslouchejte dál. Haničko, děkujeme za zprávy a my si dál pojďme hrát.
1: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
0: Za 2 minuty je 10 a tohle už je skvělý Sagvantofy. Rádio Blaník. A už jsou tady, už je připravují slavné desky Hezky česky. Za chvíli roztočíme, do té doby ještě Tereza Kerndlová anebo Amy McDonald. Tak hezký poslech.

0: 10 hodin k tomu 8 minut dopolední nedělní program Rádia Blaník jede dál a už se točí.
1: Slavné desky hezky česky.
0: Ta jedna deska je z roku 1966, je to anglická skupina, která si říkala New Wonderdil Band. A pokud víte, kdo tuhle písničku naspíval v české verzi, klidně volejte na 800 109 109. Já prozradím, že tahle písnička je inspirovaná taneční hudbou 20. let. Ve Spojených státech amerických získala jednu cenu Grammy a 3 týdny tam dokonce strávila na vrcholu singlové hitparády. Tak co víte, volejte k nám.
1: Slavné desky hezky česky na Rádiu Blaník.

0: jdeme hledat českou verzi. Tak jsem zvědav.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Tady jsou naši posluchači, vítejte.
2: Tak česky to naspívala Vašek Neckář, chrám svatého Víta.
0: Dobrá, děkuju, mějte se hezky.
2: Taky, nasle.
0: A je tu další z našich posluchačů, i vám hezké dopoledne.
3: Dobrý den, tady Eva Skounova a je to chrám svatého Víta Václav Neckář.
0: Dobrá, děkuju za parádní odpověď, mějte se hezky.
3: Taky, krásný den, nashledanou.
0: A kdo je tu do třetice, i vám hezký den.
4: Dobrý den, tady Magda z Prostějovska. Mm-hmm. Je to písnička od Václava Neckáře, chrám svatého Víta.
0: Dobrý, děkuju, zdravím vás, mějte se hezky, hezké dopoledne.
4: Děkuji, naslyšenou.
0: Takhle chytré máme posluchače, to je neuvěřitelné. Co mám dodat, všechno jste řekli vy, možná ten rok, kdy tahle písnička vznikla. Rok 1967.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.

0: pohodou a dobrou náladou do nedělního dopoledne. Dál tady u nás za chvíli Slza a písnička Na srdce, anebo Olympic a já. No a také vám prozradím, jak si nechat pěkně na Blaníku přihrát nějakou tu hezkou výhru a letět k moři úplně zadarmo. Máme tady totiž báječný víkend, tak poslouchejte, za chvíli prozradím víc.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
7: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických.

0: kapsle Probio Prebio pro správné trávení během celého léta.
1: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle?
2: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
1: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
3: Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol, velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon, www.teamsport.cz.
4: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
5: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
6: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
7: Na co?
6: Na naši fotovoltaiku.
7: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
6: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
7: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
6: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
7: A kdo se o to postará?
6: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
7: Tak to máme jasno.
8: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: půl litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je Léto s Blaníkem.
3: Byla jsi mi loučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: skvělá Miley Cyrus a podle mě písnička roku 2025 bezesporu.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Krásnou neděli, hezké dopoledne, tak ani v sobotu, ani v neděli ráno a dopoledne to zatím nepadlo. O čem to hovořím, za tři české si můžete prodloužit dovolenou. Díky Rádiu Blaníka nebude vás to stát ani jednu jedinou korunu. Poleďte s námi tedy za tři české za sluníčkem. Tentokrát vás zveme do Albánie. Máme pro vás letecký zájezd pro dvě osoby na 8 dní s all inclusive do pětihvězdičkového hotelu Diama Resort and Spa. Pět hvězdiček, to je záruka kvality, dobré jídlo, skvělý hotel, krásné pokoje. No prostě užít si to s námi můžete, díky Blue Style. A zkusit to můžete už dnes v našem vysílání. Stále platí, že hledáme tři různé písničky od stejného zpěváka, zpěvačky nebo skupiny, a které zazní bez jakéhokoliv přerušení. Jakmile dozní třetí v pořadí, volejte k nám do studia na stále stejnou a neměnou linku 800 109 109. Když budete první, vyhráváte a letíte za tři české za sluníčkem. Držím palce.
2: Za tři české za sluníčkem.
1: Na rádiu Blaník.
3: Jsem Blue. Miluji, když vás hřeje slunce. Krásné počasí, ať jste kdekoliv. Přeje Blue Style a jeho First Minute nabídka na léto s kufrem plným výhod. Více na bluestyle.cz.
0: A dál hrajeme hezky česky. Nabídnu Petru Janů, budou tu Divoký byl, anebo David Dale.

0: blízku. Na vlnách Rádia Blaník další hezká česká, to byl David Dale a písnička Počítám. Za chvíli tu budou Michal Hruza. Přišla zde nadání, probudila můj život trochu vratký. V dopoledním programu mezi 11. a 12. i klasika Jirky Schillingera. Co šakla dáci špená. A nebo Petr Kola. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Čechy, Morava, Slezsko, teď dopoledne ještě jasná nebo polojasná obloha, odpoledne bude většinou oblačno. Teploty v Čechách do 22, na Moravě na té jižní 25 stupňů.
2: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
3: Blaník. Přeji vám hezké dopoledne. Dům kultury Karviná vás zve do parku Boženy Němcové k promítání letního kina. Dnes v 8:30 večer vás čeká Bojovník, strhující příběh z prostředí jednoho z nejatraktivnějších sportů dneška, ve kterém se vedle předních českých a slovenských herců objevují také skutečné hvězdy MMA. Vstupenky podřídíte na místě. 600 kovářů z 20 zemí obsadí středověký hrad Helvštín u Týna nad Bečvou na Přerovsku. Konat se to bude jedna z nejvýznamnějších evropských akcí svého druhu, mezinárodní setkání mistrů černého řemesla. Ode dneška mu ale předchází kovářské fórum. Před očima návštěvníků zní v historické kovárně kladiva a kovadliny. Jejich práci můžete sledovat do pátku 28. srpna. Během několika dní vytvoří plastiku, která pak rozšíří hradní sbírku uměleckého kovářství. To byly víkendové tipy. Krásnou neděli vám přeje Renata Anna Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
1: Martin Císař
9: na Rádiu Blaník.
0: Hezké dopoledne, minuta a půl nás dělí od 11. hodiny. Kdo zná Prahu a v Praze se narodil, tak ví, že legendární 23 je takovou nostalgickou vzpomínkou na hromadnou dopravu v Praze, konkrétně na tu tramvajovou. A co nového na téhle lince, za chvíli prozradím. Rádio Blaník. A já už tu mám Petra Koláře, Ještě, že tě lásko mám, dál hezky česky Marta Kubišová anebo Daniela Landa s písničkou Touha. Tak ještě jednou hezký poslech a krásný dobrý den.

0: Hezké dopoledne, tohle byla skvělá Whitney Houston a vy posloucháte Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník, jsme všude tam, kde se něco děje. Jsme všude tam, kde se...
0: Dopolední nedělní program a my míříme do hlavního města, tedy do Prahy, na takzvanou nostalgickou tramvajovou linku číslo 23. Tady vyjeli o víkendu dvě opravené, nebo dá se říci zrenovované tramvaje typu T3. Cílem tohoto projektu je, aby každý z vozů na lince 23 připomínal jiné období. Pokračuje Petr Malík z dopravního podniku hlavního města Prahy.
2: Nostalgická linka 23 jezdí každý den, v pracovní dny má interval 30 minut, ale o sobotách a nedělích má interval 7,5 minuty. Tramvaj 63-12 vyjede teď v sobotu a ta druhá tramvaj 71-22 vyjede v neděli 23. srpna.
0: Tak ta druhá informace se týkala samo sebou toho dnešního dne. A tolik tedy nostalgické vzpomínání na tramvaje a my se vracíme k písničkám. Tady u nás hrajeme hezky česky celé léto, nabídnu Brontosaury anebo Dana Landu a písničku Touha. Tak hezký poslech.
1: Hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník.

0: Budu tu mít Tomáše Klusa nebo Michala Hrůzu a písničku pro Emu. Myslím, že to budou písničky pro všechny, protože Blaník dál bude hrát hezky česky. Za 8 minut půl 12.
1: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
7: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
8: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
9: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
10: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
11: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
12: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
13: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
14: McDonald's vás zve na hypodrom do Brabantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.
15: Ve vlaku či autobusu,
16: v čekárně u lékaře,
15: anebo na procházce v lese.
16: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
15: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
16: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
17: Pohodové české rádio.

0: Za 6 minut už máme 11:45. Posloucháte nedělní dopolední vysílání tady u nás na Blaníku. Připomínám, že je 23. srpna a svátek mají všechny Sandry. Tak všechno jen to nejlepší. Za chvíli si dáme reprízu České desítky mezi 12. a 13. hodinou. A ve 13 hodin se těší báječný kolega Jirka Frelich. Co dál tady u nás za chvíli Marie Rotrová, Elánia nebo Michal David s písničkou Právě začínáme. Ještě míříme na silnice.
1: Blaník za volantem.
2: Na dálnici D1 probíhají krátkodobé práce, které blokují levý jízdní pruh na 187. kilometru ve směru na Prahu. Předpokládaný konec prací je v 1 hodinu odpoledne a aktuálně tady naberete přes půl hodiny zdržení. Pozor si také dejte na dopravní nehodu na dálnici D1, která se objíždí na 275. kilometru ve směru na Ostravu. Kolona se zde však netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
0: Honzo, díky, kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích České republice, dejte nám vidět. Dopravní linka je tady k dispozici na čísle 603 11 71 71. Tak šťastnou cestu a krásný zbytek dopoledne.
1: Léto s Blaníkem. Léto na cestách.
3: Na rok jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod.
1: Ať se i vám celé léto vyhýbají karamboly. Rádio Blaník vám přeje šťastnou cestu. Blaník, to jsou české písničky. Ukažte nám, jak je znáte. A vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5 000 korun. Už zítra ráno u nás na Blaníku.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Pohodové české rádio.

0: blázni. Rádio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.

0: Skvělou neděli, hezké poledne, posloucháte Rádio Blaník. Za pár minut máme 12 hodin a to znamená, že pro vás máme českou desítku. Těší se kolega Petr Slíva a za chvíli Xindl X. Činasky. A na tuhle se těším Eva Farná, Neříkej, co má se stát. I tahle skvělá písnička v české desíce, těší se kolega Petr. Já teď nabídnu ještě počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Čechy, Morava, Slezsko, tady většinou oblačná obloha, teploty do 22, na jižní Moravě maximálně 25 stupňů. Toliko počasí, přeji vám krásné poledne a dobrou chuť k obědu.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
3: Blaník. Přeji vám hezké poledne. Třetím dnem pokračuje na Zlínsku vizovické Trnkobraní. Je oslavou trnek ve všech podobách a hudebním festivalem pro celou rodinu. Dnes se například koná velká cena Vizovic v pojídání trnkových knedlíků, kdy je vstup na festival zdarma. Projet se můžete trnkovláčkem nebo trnkobusem. Nechybí řemeslný jarmark, ukázky zásahu IZS nebo setkání s terapeutickými psy. Prohlídky s princeznou probíhají každou prázdninovou neděli na zámku Štáblovice. Malé zvědavce v historických komnatách přivítá v dobových šatech a provede místy, kde kdysi pulzoval život šlechty. Vydáte se po stopách rytíře Kašpara, který na zámku ukryl svůj poklad. Děti čeká hledání indicí, zábavné úkoly, sladká odměna i společné focení s princeznou. Prohlídky vychází vždy ve 12, ve 14 a v 16 hodin. To byly víkendové tipy. Krásnou neděli vám přeje Renata Anna Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: čtyři flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí. Skonto na
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Česká desítka.
6: Česká desítka.
5: Česká desítka.
6: Na rádiu Blaník.
7: Vítejte u České desítky na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva. Prázdniny se nám přehouply do poslední čtvrtiny, ale ještě nekončí. Stejně jako nekončí prázdninový program v rádiích a televizích. A to se týká také playlistů v rádiích. Ty jsou taky prázdninové. A možná právě proto se toho v nich od minula mnoho nezměnilo. Ale než vám začnu opět servírovat desítku nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu, tak ještě poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého Česká desítka čerpá. A pustíme se do toho. Desáté místo tentokrát zaujala písnička, která byla minule devátá. Písnička, která vznikla vlastně pro tu životní událost Marka Ztraceného a jeho fanoušky pro koncert na Letné. Dokonce před ním Marek fanoušky požádal, aby se jí naučili nazpaměť a vyzkoušeli si tak ty jeho boty. Obuj si mé boty, konec konců Marek vyzývá už v samotném názvu písničky. A tady je.
5: Česká desítka
6: na rádiu Blaník, místo desáté.

nelidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Písnička na rádiu Blaník.
1: Puberťák Xendla X, který touto písničkou mluví z duše spoustě mužů po 40. Tak nějak zjišťujeme, že jsme celoživotní puberťáci a potáhne se to s námi asi až do hrobu. Na druhou stranu je s námi alespoň sranda, teda přinejmenším si to myslíme. A my věční puberťáci jsme tak vlastně rádi, že máme svého mluvčího, který vám o tom dokonce i zaspívá. Je zpívající mluvčí vůbec ještě mluvčí? Ať je to jak chce, puberťák v minulosti 11x českou desítku dokonce vyhrál a teď si přiřadil 49. týden v ní a 9. místo. Čerstvě má Ondra Ládek za sebou narozeninový koncert v pražských Riegerových sadech a snad už můžu prozradit, že Ondra bude hostem taky prvního poprázdninového kytarového rána na Blaníku, první pondělí v září. A teď už pro změnu 8. místo a jedna z novinek minulého týdne. Postarala se o ní skupina Miraj, která vyhlíží příští rok a svůj historicky největší koncert v pražském Edenu. Ale do toho taky vzpomíná na zážitky z dětství, třeba na takový malinový sirup. Tak se ostatně jmenuje jejich písnička, která je aktuálně na 8. místě.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Desítka. Na rádiu Blaník.
1: Všechno je v pořádku, hlásají Opět a Radeček na sedmé příčce České desítky, zatímco se frontman Tomáš Polák učí své první taneční kroky do nové sezony Stardance, která se na televizních obrazovkách objeví na podzim. To je blízká budoucnost, ale teď na chvíli do takové středně vzdálené minulosti.
0: Česká desítka. Pohled zpátky.
1: Píše se rok 1999 a nejhranější českou písničkou v rádiích je touto dobou novinka od skupiny Lucie, ještě v kompletním složení. Ta písnička se jmenuje S tebou. Složil ji i otextoval David Koller a najdete ji na albu Větší než malé množství lásky po boku dalších hitů, jako je Panic, Svítání anebo Medvídek. A teď si ji připomeneme právě v prvním pohledu zpátky.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: To byl dnešní první pohled zpátky a v něm Lucie a s tebou. Písnička, která byla v roce 1999 touto dobou nejhranější českou písničkou v éteru. A za chvíli zase do přítomnosti. Posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové.

0: 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
1: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
4: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma, jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
8: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
9: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Nemáme ani moře, ani velehory.
11: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
12: Zlaté české ručičky.
13: Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
11: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
12: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

0: Posloucháte Českou desítku na Blaníku a před námi je druhá půlka hitparády nejhranějších českých písniček v uplynulém týdnu. Konkrétně nás bude zajímat šestá příčka, kde byste po 17 týdnech v žebříčku našli skupinu Činasky a písničku Selhání. Činasky mají za sebou 30 let, desítku hitů a teď dokazují, že rozhodně nepatří do hudebního důchodu. Naopak, letos jsou zase pořádně slyšet. V dubnu vydali právě nový singl Selhání, který je trošku jiný, než by název mohl napovídat. Není to žádná tragédie, je to písnička o nepovedené lásce a o tom, že někdy člověk prostě musí přijmout, že to nevyšlo. A Činasky jsou navíc letos na cestách. Po 3 letech vyrazili na velké letní turné Open Air Léto 2026, které má celkem 18 zastávek po celé republice. No a teď je tady to 6. místo. Činasky a Selhání.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: tisícka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Krištof a Dominika Aládžia a jejich společný počin Půlnoční hřích, který se na podzim objeví také na novém albu této skupiny, které by se mělo jmenovat právě podle této písničky a vyjít má v pátek 9. října. A shodou okolností právě dneska, teda pokud posloucháte páteční premiéru České desítky, představila kapela novou písničku s názvem Movie Star. No tak uvidíme, jestli se třeba objeví už v příští České desítce. A jenom taková perlička, to nové album skupiny vzniká částečně v britských studiích Real World Studios, které založil slavný Peter Gabriel. Tak to bylo páté místo České desítky a jdeme na místo čtvrté. Tam najdete Xindla X a písničku Dovolená. Je to už druhá Xindlová písnička v České desítce a třeba nám i Dovolenou zahraje v kytarovém ránu na Blaníku 7. září. A rozhodně vám ji teď zaspívá v České desítce.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: Xindl X a jeho druhá písnička v české desítce. Ta první se jmenovala Puberťák a zazněla na 9. místě. Ta druhá nese název Dovolená a slyšeli jste ji teď na místě 4. A před námi je druhý pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: Zavede nás do roku 2008. Kdo ví jestli? To je otázka skupiny Kabát, která tu otázku zhudebnila, přidala k ní další text a vyslala v onom roce 2008 do rádií. A ono se to chytlo. A písnička byla 2 týdny nejhranější českou písničkou v éteru. Jinak ve stejném roce získala kapela cenu Deska roku v kategorii nejprodávanější interpret 15-letí za prodej 825 606 kusů alb. A tady je ta vzpomínka na rok 2008.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled zpátky.

0: Rádiu Blatník.
1: To byl dnešní druhý pohled zpátky. Podívali jsme se do roku 2008, kdy touto dobou vládla éteru tehdejší novinka od Kabátu s názvem Kdo ví jestli. No a teď už zase do přítomnosti a k medailovým pozicím. Třetí nejhranější českou písničkou v rádích v uplynulém týdnu byla po 9 týdnech žebříčku písnička Blízko od Poetiky. Dobře to tehdy na tom mezinárodním setkání autorů písniček napsali. Dokonce to napsali tak dobře, že písnička dostala i několik variant v různých jazycích. A tohle je právě ta česká verze.
0: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo třetí.

0: Deník.
1: Eva Farna a Miraj, dvě velká česká jména, která se spojila v jednom duetu. A zajímavé je, že to vlastně vůbec nebylo v plánu. Písnička Vzpomeneš si původně vznikla jako solová věc právě pro Evu. Oba se ale při společném psaní pustili i do zpívání demoverze. A ta se jim zalíbila natolik, že si řekli, proč to vlastně nenaspívat spolu. A tak z původně solové písničky vzniknul duet. A udělali tehdy dobře, že to natočili společně, protože tahle písnička už 17krát vyhrála českou desítku. No a dneska je druhá. Po 19 týdnech v české desítce skvělé skóre. A kdo to vyhrál tentokrát? Tak k tomu se dostaneme hned po rekapitulaci. Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit. Na 10. místě je tentokrát písnička Marka Ztraceného Obuj si mé boty. 9. příčku zaujal Xindl X a jeho Puberťák. Malinovej sirup, ten opěvují Miraj na místě 8. 7. příčku stejně jako minule obsadili opět a Radeček s písničkou Všechno je v pořádku. Na 6. místě jsou Činasky s písničkou Selhání, ne že by to bylo nějaké selhání. Na 5. příčce skupina Krištof, Dominika Alagia a Půlnoční hřích. Na 4. místě Dovolenku je Xindl X. A Blízko od poetiky je na místě 3. No a stříbro berou Eva Farná s Mirajem za písničku Vzpomeneš si.
2: Česká desítka.
0: Na rádiu Blaník.
1: A jdeme na to první místo, které má něco společného vlastně s tím druhým. Jednotícím prvkem je Eva Farna, které stejně jako minule patří první místo v žebříčku nejhranějších českých písniček za písničku Neříkej, co má se stát.
2: Česká desítka
0: na rádiu Blaník, místo první.

0: Eva Farná a Neříkej, co má se stát. Eva Farná má letos evidentně období, kdy se rozhodla nic moc neřešit a vlastně je to docela dobrá rada i pro nás ostatní. Její aktuální písnička se totiž jmenuje právě Neříkej, co má se stát. Eva v ní zpívá o tom, že někdy není potřeba mít všechno pod kontrolou, pořád něco plánovat a bát se, že uděláme špatný krok, protože co když je nakonec i ten špatný krok vlastně správně. No a tahle písnička má ještě jednu zajímavost, vyšla 11. června, tedy pouhé dva dny před prvním ze tří velkých koncertů Evy Farné v pražském Edenu a všechny tři koncerty nakonec vyprodala. A už plánuje další velký koncert pro změnu pro polské fanoušky. Tak to bylo první místo české desítky a to je z dnešního žebříčku vše. Takže poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého česká desítka každý týden čerpá. Čerpat bude i za týden, to znamená, pusťte si ji zase v premiéře v pátek po 18. hodině a v repríze v neděli v poledne. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí, mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem a předávám slovo kolegům.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: A my děkujeme, přejeme krásnou neděli, bude 13. hodina po 13. třeba Tereza Mašková, Marek Lambora, Náš příběh.
3: Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z tvou stran.
2: Taky Hana Zagorová, Petr Rezek, Asi, asi.
4: Asi, ráda přijdu i blíž, asi, asi.
2: Asi určitě taky Jelen a Všude zdejší.
5: Ptáš se mraku.
2: Protože na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
2: Čeká nás celkem příjemná neděle, i když se sluníčko občas skryje za mraky, moc z toho pršet nemá, říká meteorolog Josef Hanslík.
6: Pokud potkáte nějakou tu přeháňku, tak to jenom pokud se vydáte nahoře, ale i tam je ta její pravděpodobnost zcela výjimečná. Co se týká nejvyšších odpoledních teploty, budou vystupovat na 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy se prohřejou až 25 stupňů a vítr, tak ten bude slabý, přechodně odpoledne mírný severozápadní o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
2: A zítřek bude většinou slunečný a teploměr má vystoupat na 19 až 23 stupňů a v noci se má ochladit na 9 až 4.
3: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio

Přeji vám hezké odpoledne. Každý prázdninový víkend probíhají prohlídky Frýdeckého zámku s průvodcem v kostýmu. Zámeckým okruhem vás provedou urozené hraběnky a mladí šlechtici v rámci běžné otevírací doby. Vydejte se do muzea Zubří a objevte fascinující svět kostiček. Výstava mapuje vývoj stavebnice Lego od 70. let po současnost. Potrvá do 6. září a přístupná je denně kromě středy. Festival chutě regionu dnes zavítal do Smetanových sadů v Jeseníku. Do 6 hodin podvečer můžete nejen ochutnávat, ale i si užít bohatý program. Festival představuje tradiční i moderní pokrmy z kvalitních místních surovin a prezentuje regionální značky, farmáře, řemeslníky a gastropodniky. Doprovodný program zahrnuje tvořivé dílny, kulturní vystoupení, dětskou zónu a blok o zdravém životním stylu. Příští neděli bude v Prostějově. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.

0: Erich
1: na rádiu Blaník.
2: Krásnou neděli, za minutu bude 13. hodina, možná čekáte tady, až zazní z Blaníku tři písničky od stejného zpěváka, zpěvačky a nebo skupiny. Co to zkusit rovnou teď? Rádio Blaník. Tak to zkusíme, tady je Petr Muk a Láska ta nebezpečná věc, otázka, co bude pak. 800 109 109, kdyby náhodou zazněly tři písničky od Petra Muka po sobě, protože to by byla cesta k leteckému zájezdu pro dvě osoby.

0: Růžovláska Tereza Mašková teď na Blaníku s Markem Lamborou a písnička Náš příběh krásně zpívá tuto písničku. Co říkáte? Já jsem slyšel tu písničku naživo zpívat Terezu Maškovou na koncertě Rádia Blaník a musím říci, že ona zaspívá asi i v Tišnově. V pátek 28. už bude srpna a my se sejdeme právě na letním koncertě, kde bude jak růžovláska Tereza Mašková, tak Vojta Nedvěd, klasické nedvědovky uslyšíte.
1: Na pouti jsem vystřelil růži z papíru.
0: Tak mu to zpívá Vojtovi Nedvědovi a uslyšíte i Janka Ledeckého. Do Tišnova vám přivezeme taky blanickou kapelu, protože jinak to nejde. No a začínáme za 5 minut 5 v pátek.
2: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Aby se to krásně pamatovalo, tak prosím pěkně v pátek za 5 minut 5 Tišnov, náměstí Míru. Tady vypukne další z řady letních koncertů. Ano, srpen už pomaličku, ale jistě předává vládu měsíci září a školáci půjdou do školy, ale naše letní koncerty ty prostě vrcholí. A na náměstí Míru v Tišnově to určitě potvrdíme. Doražte, vemte sebou dobrou náladu, někoho, koho máte rádi, no ale hlavně nic se neplatí, je to zdarma. Takže Tišnov, tento pátek 28. srpna se budeme moc těšit.
2: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Zdravíme jich Moravy, moc se těšíme do Tišnova. Mimochodem, ten náš blanický letní koncert je kousek od nádraží, tak pokud chcete jet vlakem, klidně můžete. Budeme se na vás moc těšit. Teď ale Europe a písnička Final Countdown a za chvíli taky Holky mám ráda. Hrajeme si při neděli na Blaníku krásné písničky, co říkáte. Tak si užívejte dnešní odpoledne s Blaníkem.

0: skupina Holky, jejich velký hit roku 2000, písnička Mám ráda, pokud máte rádi české písničky a rádi byste třeba tři po sobě od stejného zpěváka, počkejte, vydržte, ono to přijde, každopádně asi nás čeká za chvíli. Krásný duet Hany Zagorové, Petra Reska, taky skupina Jelen a všude zdejší. Na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
7: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
8: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel Bio.

0: správné trávení během celého léta.
1: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
2: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
1: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
3: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvihavlický.cz.
4: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr.

0: Investice si zaslouží dobrou péči.
1: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol.
2: Svítí.
3: Svítí.
2: I na síti všech sítí.
3: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
2: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
3: Blaník na Facebooku a Instagramu.
2: Kolony, objížďky, uzavírky.
3: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.

0: Jindra Polák ze skupiny Jelen a písnička Všude zdejší. Ano, Jindra Polák je tady rozhodně všude zdejší, protože u nás na Blaníku zpívá i v té naší písničce Slunce dál svítí. A kdyby se náhodou ozvala? Slunce dál. A může se to klidně stát. Tak pro vás máme 5 000 korun, protože to je naše velká letní hra. I když je třeba pod mrakem, i když prší, tady u nás na Blaníku Slunce dál svítí. No a stalo se to v pátek odpoledne, že zazněla písnička Slunce dál svítí, dovolal se Sváťa z Uherského Hradiště a Iva Lecká mu pustila tuto ukázku s Vlastíkem.
1: Znám místo, kde úsměvem se nešetří a plní se tam přání.
0: No, otázka na Sváťu z Uherského Hradiště, kdo pak to tam zpívá v té naší písničce, ptal se Vlasta Suk a Iva Lecká.
2: Tak víte?
3: Tak přemýšlím, že by to bylo tak Xindl X.
2: Xindl X, jo?
3: Co to myslím?
2: Sváťo!
0: Je to tam!
2: 5 000 je doma!
3: Výborně.
0: Ono to vypadalo, že Sváťa prostě neví a nakonec to vystřelil. Gratulujeme, 5 000 korun získal v pátek Sváťa. A co vy? Příští týden budeme držet palce. Od pondělí se může zase klidně stát, že zazní písnička Slunce dál svítí. Tak buďte ve střehu a telefonu mějte po ruce. 800 109 109 je číslo sem k nám do Blaníku.
4: Slunce dál svítí.
5: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Je to naše hra, která je na Blaníku ve všední dny. O víkendu pro vás máme něco jiného. Zájezd na 8 dní do 5-hvězdičkového hotelu, hezky letecky. No ono to taky přijde. Teď Michal Tučný.
6: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav. V tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Slovenská skupina No Name, Igor Timko a písnička Ty a tvoja sestra. No a po 14. hodině si zahrajeme písničku Lásko Marie Rotrová. Taky nás čeká Petr Kolář a Jednou nebe zavolá.
1: Jednou nebe zavolá, díky vám, taky našich zvířitel.
0: Nebo Iveta Bartošová, Víš, lásko.
2: Víš,

0: Na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto. Rádio
1: Blaník. Blaník za volantem.
0: Dopravní informace pro nás má Honza z ředitelství silnic a dálnic.
2: Se silným provozem se potýká dálnice D1 mezi Brnem až Velkou Bíteší. Na celém úseku můžete v pomalejším provozu nabrat okolo 10 minut zdržení. Při pokračování v tomto směru dále na Prahu budete mít dopravní nehodu na 142. kilometru, kolem které se ale projíždí bez zdržení. Zdržení pak ale na této trase naberete u mostu Šmejkalka, kde se vlivem hustého provozu zastavíte asi na 5 minut.
0: Dopravní informace můžete přidat na dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Pěkný den vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám na Moravě a ve Slezsku klesnou k 7 stupňům. Pondělní obloha bude jasná až polojasná, během dne jen přechodně až oblačná. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají ke 23 stupňům, na horách k 18 a foukat bude slabý proměnlivý, k večeru místy mírný severovýchodní vítr. Toliko počasí a za chvíli už zprávy s Monikou.
4: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
8: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
9: A?
8: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
9: nepřežijí.
8: Naštěstí Baumax má řešení.
9: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
11: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
12: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Zaměstnaných Ukrajinců už u nás přibylo. Radnice Prahy 6 i Rostok se bojí dopravního kolapsu. Fotbalová Plzeň má nového trenéra. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Výdaje na humanitární dávku pro uprchlíky z Ukrajiny klesají. Meziročně se snížily zhruba o pětinu s tím, jak přibývá zaměstnaných Ukrajinců. Letos úřady práce poskytly za první pololetí uprchlickým domácnostem 3,6 miliardy korun, což je o zhruba miliardu méně než před rokem. Domovy pro seniory často prochází modernizací. Rozsáhlá oprava teď čeká i zařízení v ústecké čtvrti Krásné Březno. A víc tomu říká náměstek primátora Tomáš Vlach.
5: My jsme jako město považovali za důležité tu budovu nějakým způsobem znovu obnovit a spojili jsme se vlastně s vedením domova a připravili jsme projekt kompletní rekonstrukce, která bude zahrnovat řadu energetických úspor.
4: Bude se jednat třeba o zateplení opláštění domova anebo zateplení střechy. V Praze 6 hrozí dopravní kolaps. Rozkopená kanalizace v ulicích Rostocká, Kamícká, tak podle vedení Prahy 6 přilehlého Soudola i středočeských Rostok může způsobit problémy v začátku školního roku. Školáci se nemusí včas dostat do školy. Vadím, že hlavní omezení potrvají oproti původnímu srpnovému termínu až do 27. září. Fotbalisty Plzně povede trenér Radoslav Kováč. 46-letý bývalý český reprezentant na lavičce Viktorie nahradil Martina Hiského, kterého vedení klubu v pátek po nepovedeném vstupu do sezóny a po porážce 0-3 v Evropské lize v Bělehradě odvolalo. Kováč podepsal s Viktorií smlouvu do konce sezóny s následnou opcí na 2 roky. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Jirka.
6: Já přeji krásnou neděli, krásné odpoledne.
7: Jirka Frélich
8: na Rádiu Blaník.
6: A hned si pustíme další hezkou českou, tady je Iveta Bartošová, písnička Víš, lásko. Kdyby zazněla pak další Iveta Bartošová a hned další, není to omyl, je to záměr. A kdyby se tak stalo, tak na Blaníku bude velká věc. O tom víc za pár minut. Teď ale Iveta Bartošová.

0: Petr Kolář a písnička Jednou nebe zavolá. No já si myslím, že do Blaníku nám brzy jednou někdo zavolá. A možná to nebude trvat ani tak dlouho.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Důvodem jsou totiž tři české, které někoho pošlou za sluníčkem. A vy to víte, vy to zkoušíte, jestli nám ten telefon funguje. Pořád se někdo objevuje na lince, ale ten správný čas přijde, až zazní tři české. Od stejného zpěváka, zpěvačky nebo stejné české skupiny. Tak pozorně poslouchejte a buďte u Blaníku, máte dvě jistoty. Jedna jistota, že to bude česká písnička a druhá jistota, že to bude dnes. Ano, už se nám to krátí ta neděle, takže šance roste, napětí stoupá a my vás nemůžeme sice poslat na dva roky na prázdniny, ale krásně vás můžeme poslat do slunné Albánie na 8 dní s all inclusive pro dvě osoby do pěti hvězdičkového hotelu Diama Resort and Spa. Tak to zkuste s námi, pořádně poslouchejte Blaník, protože ono to přijde. A já vám držím palce.
1: Za tři české, za sluníčko. Na rádiu Blaník.
2: Jsem Blue. Miluji, když vás hřeje slunce. Krásné počasí, ať jste kdekoliv. Přeje Blue Style a jeho First Minute nabídka na léto s kufrem plným výhod. Více na bluestyle.cz.
0: Za minutu už bude čtvrt na tři a tady jsou Modern Talking a písnička You My Heart, You My Soul, si moje srdce, si moje duše. A za chvíli taky třeba Marika Gombitová, teď máte čas ušetřit vaše telefony, nechat si odpočinout prstíky, protože je budete potřebovat. Hezkou neděli.

0: Marika Gombitová, Meky Žbirka, písnička Nespalme to krásné v nás. Já věřím, že za chvíli potěšíme všechny Marie. Marie, jsi jako výkřik do ticha. Protože zahrajeme písničku skupiny Lucie, která nese právě tento název Marie. Všechny dámy se mohou těšit. A navíc bych rád potěšil všechny Sandry, protože, milé dámy, přeji vám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Sandra je jméno, které se mně osobně velmi líbí. Já snad neznám jedinou Sandru. A přitom je to tak krásné jméno. Dneska jsem zjistil, že je původem italské. No tak takový ten nádech léta v sobě má jméno Sandra. Tak, milé dámy, užijte si dnešní svůj den.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Tak nám pomalu končí víkend.
3: A v pondělí zase šlápneme na plyn.
2: Budeme totiž hrát o další tankovací kartu Orlen.
3: No ale bude toho mnohem víc.
2: Těšíme se na vás v 6 ráno. Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
1: Radio Blaník.
3: Pohodové ráno.
4: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
5: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
6: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
7: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
8: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
7: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
9: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází

0: Ve přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
2: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
1: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
3: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
5: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
9: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
10: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.

0: Petr Hapka, Lucka Bílá, písnička Dívám na ty veškeré SMSky. Chodí nám jedna za druhou, tak jdeme na to, co vás potěšilo tento víkend, co vám udělalo radost. Zdeňka z Nového Strašecí se raduje, že se vybralo počasí a můžou péct busty. Zdeňko, jen do toho. Miriam, ta má radost, že si vnouček užil bazén i výlet, že se konečně zlepšilo počasí. Neděle, jak má být, paráda. Honza má radost se setě, který přijel a spravil eternitovou střechu po kroupách. Honzo, takový zet je poklad, tak si ho doma hýčkejte. No a Petra ze Sázavy bojovala a vyhrála. Koupila nový sporák, ale prý to byl velký boj. A dnes už je doma ten sporák a už upekla švestkový koláč. Petro, to není jenom sporák, to je vítězství a švestkový koláč navrch, to je ta poslední třešnička na dortu. Jana a Petr z Křešic u Litoměřic slaví dnes 12. výročí svatby. Procházkou, obědem mají krásný den. Přátelé, 12 let, to je paráda. Gratulujeme moc z Blaníku. Štěpánka, tu potěšilo, že konečně se dosoutěžilo za tři české za sluníčkem. Pořád byla nalepená u rádia, čekala, volala, sice nevyhrála, ale teď už to má jasné a prý může odejít na fotbal a na něj se těší Štěpánko. Tak to je dobře, užijte si odpoledne a třeba příště to budete právě vy. Já vám moc držím palce a musím říci, že ten náš posluchač Pavol, který je z Horní Břízy, což je na Plzeňsku, tak to prostě nemohl rozdýchat a tak jsem si ho nechal na telefonu, protože jsme mu taky zlepšili víkend. Jak jinak? Ale pořád tomu nevěří, nebo ano?
1: Fakt normálně, já jsem v šoku prostě, úplně.
2: Já taky.
1: A moja praťelka takisto prostě.
0: Tak mi dejte na telefon.
1: Dám vám jo.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, co tomu říkáte?
2: Nevěřím.
0: Nevěříte. A vy máte doma Slováka takhle?
2: No, my máme doma Slováka, no.
0: Jste si ho našla v Košicích?
2: Ne, já jsem se ho našla v Plzni, no.
0: V Plzni, takhle. Tak no. Vidíte, co pro vás udělal. Dovolal se do Blaníku a letíte do Albánie.
2: Ne, do letadla ne.
0: Nikdy jste nikam neletěla?
2: Mm-mm.
0: Nikdy?
2: Ne, bojím.
0: Bojíte se letadla? Třeba no. To rozdýcháte ještě.
2: No, uvidím, já si to ještě rozmyslím. Já vám moc krát děkuju, mějte se hezky.
0: Mějte se taky krásně, pozdravujte doma a mějte se hezky i v Albánii, doufám.
1: Jo, děkujeme a potom dáme určitě vědět.
0: Dejte vědět. Rozdýchejte to a máte hezčí neděli, nebo ne?
1: Jo, určitě, já si jdem hned naliat faňáka prostě, já to jinak nedám. Já to fakt musím rozdýchat.
0: Tak zdravím do Horní Břízy, mějte se krásně.
1: Díky moc, majte se krásně. Dík.
0: No a my se vydáme až na vrcholky hor, tady je Věra Martinová, hrajeme si hezky česky, díky za všechny krásné SMSky.

0: Karel Gott a písnička Kávu si osladím. Ideální čas před čtvrtou dát si nějakou dobrou kávu a vychutnat si i odpolední blaník, třeba s něčím voňavým, chutným, proč ne? Jaroslav Uhlíř k tomu bude zpívat se Zdeňkem Svěrákem písničku Není nutno.
1: Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: A taky Standa Hložek a Petr Kotwald, Bílá královna. Ale i Hana Zagorová a písnička Rande u zdinářku.
2: Zas to se dá, noc modra šedá.
0: Tohle je Blaník a hraje vám hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio
4: Blaník. Hezký den vám přeje Ivana Bálkovská. V noci očekáváme na Moravě a ve Slezsku jasno až skoro jasno. Zítra se to moc nezmění. Obloha bude jasná až polojasná, během dne jen přechodně až oblačná. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů, na horách očekáváme 14 až 18 a foukat bude slabý proměnlivý vítr. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
5: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Blaník za volantem.
4: Na Zlínsku na příjezdu do Loučky směrem z Libové bourala dvě osobní auta, projíždějte kolem opatrně. Na obchvatu Třince směrem na Slovensko před Bystřicí narazilo osobní auto do svodidel. Doprava tady zpomaluje, dejte pozor. Na Přerovsku na výjezdu z Rakova směrem na Vítonice probíhá oprava silnice, tak počítejte s omezením. A na Bruntálsku mezi Světlou horou a Karlovicemi je silnice neprůjezdná. Ještě se podíváme na jeden neprůjezdný úsek a ten je na Přerovsku mezi Citovem a Císařovem. Tolik dopravní servis pro Moravo a Slezsko a za chvíli už zprávy s Monikou.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
7: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
8: A?
7: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
8: nepřežijí.
7: Naštěstí Baumax má řešení.
8: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
10: Radíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
16: Ráno do práce,
17: o víkendu na výlet.
16: S Blaníkem jsme s vámi i na vašich cestách.
18: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
19: Oznámení o zvýšení penze poštou jen tak nepřijde. Na českých polích možná bude jednou víc soji. V Krkonoších končí sezónu některé turistické autobusy.
16: Blaník.
19: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Už po druhé nebude stát automaticky posílat seniorům informace o výši valorizace penze. Pokud tedy budou chtít vědět, o kolik se jim od ledna zvednou, musí o dopis oznámením požádat. Informace dostanou i ti, kteří mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou pak nemusí žádat ti, kteří si žádost podali už loni a následně ji nezrušili. Čeští zemědělci se můžou v budoucnu víc zaměřit na pěstování soji. Jedná se totiž o plodinu, které vyhovují vyšší teploty. Navíc má soja širší využití, podobně jako třeba řepka. Někteří zemědělci už podle agrární komory začali soju v posledních sezónách ve větší míře pěstovat. Drahelčice u Prahy se ještě letos dočkají nového obchvatu. Řidiči by po něm měli poprvé projet v první polovině letošního prosince. Dokončovací práce budou pokračovat i příští rok na jaře. Od 1. září pak krajští silničáři také zprovozní novou křižovatku na silnici mezi obcemi Úhunice a Drahelčice. Sezona turistických autobusů na Zlaté návrší v Krkonoších letos skončí o něco dřív. Důvodem je podle libereckého hejtmana Martina Půty uzavírka krajské silnice.
20: Dlouhodobě připravujeme rekonstrukci krajské komunikace druhé třídy, která vede z Horních Míseček právě až na Zlaté návrší, byla vybudována za první republiky, především z vojenských účelů, není v úplně dobrém stavu. Ta dohoda je, že po konci hlavní letní sezóny, tedy od 1. září, by tam během 2 měsíců měla proběhnout nějaká rekonstrukce asi za 20 milionů korun.
19: Turistické autobusy pojedou z Horních Míseček na Zlaté návrší už jen do konce příštího týdne. Tolik zprávy Rádia Blaník a Jirko, je to tvoje.
21: Já děkuji moc. Hezkou neděli.
3: Jirka Frélich
16: na Rádiu Blaník.
21: A za minutu 16. hodina a tady je jedna písnička, o které se taky dá říci, že je to letní hit, protože když se zaposloucháte do textu, najdete u Bílé královny taky slovo léto, no tak se zaposlouchejte. Hezká písnička, duet Standy Hloška a Petra Kotvalda, na Blaníku si hrajeme hezky česky a za chvíli i Hana Zagorová a Rande u zdinářků. Užívejte neděli.

0: Hana Zagorová, písnička Rande u zdinářků a povídání Mirka Táborského nás tento týden zavedlo na různé městské procházky, třeba i do Moravské Třebové.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás zavedl do Moravské Třebové na procházku městskou památkovou rezervací a slíbil jsem pokračování. Moravská Třebová patří mezi takzvaná hradební města. Dochované části hradeb zlomového kamene, které obepínají historické jádro, jsou památkově chráněny a jsou místy skryté z obou stran přistavěnými budovami. Původně byly hradby ze 17. století dvojité a měly dnes již nedochované městské brány a bašty. Mezi četnými historickými objekty zůstávají skrytá místa uprostřed uzavřených bloků několika patrových domů starší městské zástavby. Jsou to takzvané městské vnitrobloky. Jsou uzavřené a obyvateli obvodových domů nejrůznějším způsobem využívané, někdy více či méně zanedbané. V Moravské Třebové platí jiná měřítka. Západní strana náměstí T.G. Masaryka je ohraničena měšťanskými domy. Za nimi se však mezi ulicemi Pivovarská a Cihlářova skrývají různě propojené dvorky se skromnějšími a nenápadnými domky přistavěnými k zadním traktům měšťanských domů, takže jsou obývané, upravené a symbolickými branami průchozí pro veřejnost. Za hranicí městského centra s jeho gotickými, renesančními a barokními památkami byla roku 2013 instalována brána času, která je dílem architektky Markéty Veselé. Vnější ryze kubistická podoba objektu je na bocích v úvozovkách narušena svislým uspořádáním jednotlivých segmentů tak, že připomíná historické radiátory ústředního topení. Není tedy divu, že se tomuto modernímu výtvarnému dílu dostalo od místních pojmenování radiátor. Je průchozí a vnitřní uspořádání jednotlivých částí tvoří tunel. Na jeho obloucích jsou uvedeny piktogramy z daty historických objektů i událostí z dějin Moravské Třebové. No a touhle informací se s Moravskou Třebovou rozloučíme. Někdy si ji ale přijeďte prohlédnout. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A my jsme Blaník a hrajeme hezky česky. Za dvě minuty bude 16:45. Tady je Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svirák. A není nutno.

Pavol Habera a písnička Jediná na Blaníku. Za okamžik Miraj a Tenkrát. Jako když tenkrát venku jsem Petrky začal. Pamatujete si Tenkrát předchozí léta, jak nám rostly houby? Tak podle mykologů už nám zase rostou, protože počasí tento týden nahrává tomu, že by mohly růst. A já jsem jel tento víkend pod Krkonoším a viděl jsem takového pána, dva košíky plné hub. No, jak jsem seděl v autě, já myslel, že upadnu. Opravdu rostl.

0: Norméem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Norméem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
1: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
2: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
3: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
2: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Slyšel jsi, že Chachar slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
2: 4 cm? To ani nepoznáš!
1: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na chachar.cz. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží!
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
5: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
6: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
7: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Botox a písnička My dva. Na Blaníku už jsme teďka taky dva. Přišel kolega Vlasta Suk. Vlastíku, ahoj, já tě zdravím.
1: Jirko.
0: A vítám ve studiu Blaníku. Ahoj, ahoj. Já jsem si dovolil tady trošku sáhnout do té hodinky po 18. písničky k táboráku. Teda to bude paráda. Já jsem včera slyšel naživo zpívanou písničku. Vojta Nedvěd nám zaspívá tedy kočovný herce.
1: Přesně, takže i dneska dáme si repete.
0: Dáme si repete. A stálo to za to.
1: Přesně tak.

0: přijelo k nám.
1: No prostě klasika.
2: Na to se těším, takže to vám pustím samozřejmě. Pak si dáme písničku Šípková růženka, kterou znáte od Jiřího Schellingera, ale představte si, že ji zaspíval i Petr Kolář. Naše trapné
3: komedie. Kdo si dívku povledlou vezme.
2: Tak my si dáme verzi Petra Koláře, ne náhodou, protože právě Petra Koláře jsem se nedávno ptal, jakou táborákovou písničku má nejradši, takže si s ním budu povídat, vy se to všechno rozvíte.
1: Tak a pak taky Zuzi Zuzano?
2: Třeba i tuhle dáme, ano. Mustangové.
1: Já jsem to dlouho neslyšel. Tak si užijte po 18. hodině tady u nás písničky k táboráku s Vlastou Sukem. Já mu předávám vysílání Rádia Blaník. Mějte se krásně, užívejte neděli. Ode mě ještě třeba skupina Kabát nebo taky Simon a Garfunkel. Ale hlavně užívejte si konec víkendu.
4: Brzda, plyn nebo zpátečka. Vyberte si tu správnou hudební ukázku a vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5 000 korun. Už zítra ráno u nás na Blaníku.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Skupina Kavát, písnička Šaman, poslední píseň, kterou vám poslal kolega Jirka Frélich. Už vás zdraví a pohodovou neděli přeje Vlasta Suk. Za okamžik čerstvé zprávy, počasí, dopravní servis a pohodové písničky k tomu. Třeba Janek Ledecký a pěkná.
1: Noci jsou krátký a ty pěkná.
0: No, vždy to říkám. Pěkná. Taky zaspívá Iveta Bartošová. A nebude chybět Michal David. Takže víkendová pohoda na Blaníku pokračuje. Hrajeme hezky česky a za 7 minut už bude 17 hodin.
2: Radio Blaník. Počasí.
3: Pěkný den vám přeje Ivana Balkovská. Zítra očekáváme na Moravě a ve Slezsku jasnou až polojasnou oblohu. Během dne pak jen přechodně až oblačnou. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů, na horách očekáváme 14 až 18 a foukat bude slabý proměnlivý, k večeru místy mírný severovýchodní vítr. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
4: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio. Do každého počasí. Blaník za volantem.
3: Na D2 na 60. kilometru ve směru do Bratislavy stojí porouchané osobní auto, tak dejte velký pozor. Na obchodu Třince směrem na Slovensko před Bystřicí narazilo osobní auto do svodidel. Doprava tady zpomaluje. Další komplikace máme na Přerovsku na výjezdu z Rakova směrem na Vítonice. Tady probíhá oprava silnice, tak počítejte s omezením. V Bruntále v Sadové ulici u křižovatky s Novou počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. A máme tady i neprůjezdný úsek, a to na Bruntálsku na silnici třetí třídy v Hlince. Tady probíhají práce na silnici. Tolik dopravní servis pro Moravo a Slezsko. A za chvíli už zprávy s Monikou.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
7: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
8: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
9: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jerešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
10: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
8: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
11: Atención!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
14: Kolony, objížďky, uzavírky.
15: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.
16: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
17: České vrtulníky opět vyrazily na pomoc požáry. Podvodníci se schovávají i za nabídkami zájezdu. Manuel vyhrála v rekordním čase 300. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Dva české vrtulníky pomáhají s hašením lesních požárů v Srbsku. Odletěli tam včera, do akce se zapojili už dnes. Pomáhají tam hasit požár v chráněné přírodní rezervaci Deliblatská peščara, asi 60 kilometrů východně od Bělehradu. Jedná se o vrtulníky soukromého provozovatele, které jsou vybavené velkokapacitními bambivaky. Na sociálních sítích se čím dál častěji objevují podvodné nabídky zájezdu. Lákají hlavně na výhodné ceny, ale hned po zaplacení může organizátor přestat komunikovat. Pokračuje ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chalupková.
18: Zpravidla se jedná o jednotlivce, průvodce, kteří nabízejí komplexní služby zákazníkům, aniž by k tomu měli oprávnění pro provozování cestovní kanceláře. Zároveň se také potýkáme s podvodníky, falešné profily, které inzerují velmi atraktivní fotografie.
17: Podle Chaloupkové seriózní cestovní kanceláře zájezdy prostřednictvím sociálních sítí neprodávají. Další český snímek zabudoval u americké NASA. I tentokrát vybral fotografie Perseid, tentokrát od astronoma Jakuba Koukala z hvězdárny ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. Podle Petra Horálka z Fyzikálního ústavu v Opavě publikování dvou snímků českých autorů poměrně ojedinělé. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel opět zabudovala. Na mítinku Diamantové ligy v Chorzově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase, historie 35,76 sekundy. Dosud nejlepší český výkon Heleny Fusové z roku 1999 vylepšila o 68 setin. Manuel tak má na 400 metrů jistou účast ve finále Diamantové ligy 5. září. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Vlasta Suk.
0: Ano, jsem s vámi. Startuje další část našeho společného vysílání. Necelá minuta a bude 17 hodin.
2: Vlasta Suk
15: na Rádiu Blaník.
0: No, za chvíli taky připomenu, kde se sejdeme na dalším letním koncertě Rádia Blaník. Bude to už tento pátek a bude to opět velké. Tak poslouchejte k tomu písničky od Lucie nebo Janka Ledeckého. Za chvíli pěkná, pěkná, pěkná.

0: Janek Ledecký, pěkná, pěkná, pěkná. Ano, krásná písnička za námi. No a třeba i tuhle uslyšíte na dalším letním koncertu v Blaníku, kde spolu s námi Janek Ledecký vystoupí.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Další zastávkou, kam se na vás těšíme, je Tišnov a už tento pátek 28. srpna. Konkrétně začneme krátce před půl pátou na náměstí Míru a Janek Ledecký, ten už řadu koncertů Rádia Blaník taky objel, vždycky si to užívá a tady je jeho reakce.
2: Je to super, fakt s Blaníkem se užívám a musím říct, že mám srovnání i se spoustou dalších koncertů a různých druhů, jo, v různých sestavách, který jsem v létě hrál.
0: No, Janek si nemůže vynachválit tu atmosféru, ani se nedivím, já taky ne a stejně tak ani Terka Mašková, která zaspívá v Tišnově.
3: Jak promění se vztah náš, to nevím a nepřiznám.
0: Bude tam i naše blanická kapela a taky skvělý Vojta Nedvěd.
4: Na bílých křílech léta anděl lásky, ty jsi kačenko tak krásná.
0: Co je dobrá zpráva, že vstupné se neplatí.
4: Fialky kvetly jednou na
0: jídla a pití bude dostatek. Doprovodný program taky zajištěn. Náš blanický stánek, kde si můžete zakoupit spoustu upomínkových předmětů. No a hlavně budeme rozdávat taky ty zbrusunové samolepky Blaníku a Centropolu, ty kouzelné, které přinesou spoustu peněz, někomu i 100 000 korun. Tak takový bude další z letních koncertů Blaníku v Tišnově, už tento pátek, krátce před půl pátou, na náměstí Míru.
1: Jedeme za vám, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem, to jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: No a další pohodové písničky už jsou připraveny, krátce před čtvrt na šest. Elán, zalubil se chlapec. Mimochodem, Jan Baláš ze skupiny Elán zítra oslaví 75. narozeniny. Takhle ho přejeme. Za chvíli taky činavky.

0: Skupina Činasky, písnička Můj svět na Rádiu Blaník za 7 minut, už bude 5:30. Pokud jste si po dnešním studeném ránu říkali, že už je po létě, tak omyl, léto si dalo jenom pauzu, už od zítřka se začne oteplovat, třeba ve středu už naměříme 28, ve čtvrtek a v pátek i 30, nebo lehce nad 30 stupňovou hranicí. A třeba noční teploty na pátek mohou být leckde opět tropické, 21 až 17 stupňů, tak to zatím vypadá podle nejaktuálnější předpovědi. Takže dobrá zpráva pro koupaliště, léto se ještě ozve v příštím týdnu.
1: Rádio Blaník.
0: Další hezké české už za chvíli, třeba Iveta Bartošová a taky Marek Ztracený. Zastav mě.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
6: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
7: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
6: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
8: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat.

0: správné trávení během celého léta.
1: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
2: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
3: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
4: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
5: Na co?
4: Na naši fotovoltaiku.
5: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
4: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
5: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
4: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
5: A kdo se o to postará?
4: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
5: Tak to máme jasno.
6: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Marek Ztracený, na Blaníku písnička Zastav mě. Marek má stále ty živé dojmy z toho neskutečného koncertu na Letenské pláni. Přidává tam fotky, videa na svůj facebookový profil, tak se tam koukněte, opravdu je to silné. Za chvíli třeba Michal David a Nenapovídej, teď přichází kolegyně Iva Lecká a další dobré rady pro vás. Už bude 6:15.
1: Rádio Blaník uvádí
2: dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, interiérové dveře máme doma často dlouhé roky a není divu, že po nějakém čase začnou být odřené, zašlé, možná už se nám nelíbí ani jejich barva. Jenže než automaticky vyhodíme a začneme schánět nové, stojí za to se na ně podívat trochu jinak. Možná nepotřebují vyměnit, můžete jim dát nový kabát. U starších dřevěných nebo dýhovaných dveří může udělat překvapivě hodně už samotné broušení a nový nátěr. Základem je dveře sundat z pantů, odmontovat kliku a pokud je to možné také kování. Povrch pořádně očistit, lehce přebrousit a opravit drobné škrábance nebo odštípnutá místa. Nesnažte se všechno zachránit jednou tlustou vrstvou barvy. Mnohem lepší je povrch dobře připravit a potom dát několik tenčích vrstev za sebou. Dveře pak vypadají výrazně lépe a hlavně se neztratí jejich původní struktura. A nemusíte zůstat jenom u bílé, ze starých obyčejných dveří můžete udělat docela zajímavý designový prvek. Třeba výraznější barva, nová černá klika nebo jednoduché dekorativní lišty můžou dveře proměnit tak, že vypadají skoro jako nové. Pokud jsou dveře skroucené, výrazně poškozené, neustále se zadrhávají, nebo je problém i se zárubní, renovace už nemusí dávat ekonomický smysl. A právě v takovém případě je možná jednodušší pořídit dveře nové. A pokud se vám dobroušení, natírání a několika denního domácího projektu opravdu nechce, můžete se podívat do Baumaxu. Aktuálně tam mají totiž akci i na interiérové dveře. Platí do konce srpna, tak toho využijte. Mrkněte na web baumax.cz a nebo zajeďte přímo do kterékoliv prodejny. A než začnete renovovat nebo objednávat nové dveře, změřte si nejen šířku dveřního křídla, ale hlavně zároveň a směr otevírání. Právě tady se při výměně dveří dělá nejvíc zbytečných chyb. Naslyšenou.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.
4: Maxi.
5: Baru.
4: I my v Baumaxu máme dobré tipy.
5: Vše pro vaši zahradu najdete v Baumaxu. Přijďte a přesvědčte se.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Britney Spears, Baby One More Time na Rádiu Blaník. Přiblížila se 18. hodina, máme neděli, další prázdninový víkend a to znamená, že i dnes pro vás máme písničky k táboráku. Ano, ty, které si rádi zpíváte u ohýnků, u grilovaček, tak si je dáme celých 60 minut v kuse. Mezi nimi třeba Ivan Hovorka, Tak slunce dobrý tro.
1: Tak slunce dobrý tro.
0: Také Michal Tučný a Fešáci, Sundej z hodin závaží.
2: A před času budem smát.
0: No a budou i Brontosauři Stánky.
3: Je zavíjí se, mají na duši vrázky, tak málo je.
0: I k táboráku vám hrajeme hezky česky. A za 6 minut už bude 18.
3: Ztracená víra, hrozný si nic nepozbírá.
4: Rádio Blaník.
5: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
6: Hezký podvečer vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám na Moravě a ve Slezsku klesnou k 7 stupňům. Zítra očekáváme jasnou až polojasnou oblohu, během dne jen přechodně až oblačnou. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů, na horách očekáváme 14 až 18 a foukat bude slabý proměnlivý, k večeru místy mírný severovýchodní vítr. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
5: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
5: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
5: Blaník za volantem.
6: Dejte pozor, určitě v Bruntále, v Sadové ulici u křižovatky s Novou, počítejte s omezení kvůli pracím na silnici. Na Bruntásku na silnici 3. třídy v Hlince probíhají práce na vozovce, tady je úsek neprůjezdný. V Opavě v Rolnické ulici mezi křižovatkami ulic Umlínka a Dobrovského je částečně omezený provoz a to kvůli opravám. Sledujte v místě dopravní značení. A na Ostravsku ve Vratimově v ulici Vestrži v úseku mezi Vratimovskou a v Loukách probíhají práce na silnici. Tudy také neprojedete, tak jeďte jinudy. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a za chvíli už zprávy s Monikou.
7: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
8: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
9: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
10: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
8: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
6: Kolony, objížďky, uzavírky.
7: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.
6: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Policie apeluje na bezpečnost na silnicích. Ceny balíků se naletí nahoru. Nákladní auta prověřila dálniční most Šmejkalka. Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Tento víkend je na silnicích tragický. Podle předběžných údajů zemřelo 7 lidí a jde tak o jeden z nejtragičtějších víkendů tohoto roku. Včera si nehody vyžádali 5 obětí, dnes už 2. Podobně tragický byl taky víkend před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. Policie apeluje na řidiče, aby jezdili bezpečně. O balíky se náje letos v Česku mimořádný zájem. Na loukách už ale není co sklízet a dobytek má problémy se i napást. Chovatelé proto už teď musí svá stáda dokrmovat. Seno ale zemědělci výrazně zdražili, takže se chov letos prodraží. Sice v posledních dnech vydatněji zapršelo, potíže se suchem to ale nevyřešilo. Uzavírka během zátěžové zkoušky Šmejkalka mě přinesla problémy. Hned po pátečním omezení dopravy zablokovala jednu z objízdných tras na několik hodin dopravní nehoda. Na druhé pak uvázlo auto. V noci na dnešek pak byla D1 opět v této oblasti zavřená. Na most najížděla v zátěžové zkoušce plně naložená nákladní auta. Experti zkoumali prohnutí, vibrace nebo zatížení betonu. Praha 2 chce zpřístupnit úřad všem. Její nové webové stránky mají hned několik vychytávek a jednou z nich jsou informační videa v českém znakovém jazyce. Co dalšího návštěvníci ocení, prozradí za úřad druhé městské části Adam Kočina.
9: Důležitou součástí webu jsou také informace zpracované metodou Easy to Read. Jednodušší a srozumitelnější texty pomáhají například lidem s mentálním postižením, seniorům, cizincům nebo osobám se 14 obtížemi.
8: Přínos mají ale pro všechny, kteří ocení přehledné a taky jednoduše formulované informace. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už jsou tu písničky k Táboráku s Vlastou Sukem.
10: Ano, jsou tady. Moni, cítíš to?
8: Já cítím grilovaný baklažán.
10: No právě, no baklažán, já cítím krkovičku, ale chtěl jsem říct, my jsme tady avizovali písničky k Táboráku, otevřeli jsme okno a teď ta vůně, to je nádhera.
11: Rádio Blaník. Písničky k Táboráku.
10: Jako kdyby se to načasovali. Moni, ještě ne, sundávej sluchátka, zasměj se.
8: Teď mi to nešlo.
10: No tak.
8: Na povel.
10: Neříkám to náhodou, co takový divný smích. Zkus se zasmát nějak divně. Prostě divně, aby
8: to
10: bylo slyšet.
8: No.
10: Tak přesně taková písnička nás čeká teď. Greenhorns a divný smích.
8: Tak už se na ní těším.
10: Tak jdeme na ní.
11: Písničky k Táboráku na Rádiu Blaník.
12: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší, jak z kopců

země zmizela jako laň lesa zemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní.

0: Říši divů.
1: Karel Zich, Alenka v Říši divů, tady na Rádiu Blaník, kdy si užíváme písničky k táboráku. 18 hodin, k tomu 11 minut, no a teď zase jedna lahůdka.
2: Letní živá nedvědovka.
1: Tak jak jste zvyklí, tak i tentokrát pro vás máme exkluzivní naživou nahrávku od Vojty Nedvěda. A tentokrát to bude jaká písnička, Vojto?
3: Máme tady další večer u táboráku a já jsem přemýšlel nad tím, co bychom si mohli zahrát. Tak mě napadlo, že my muzikanti máme takový kočovný život, tak si pojďme dát vlastně z tátovýho prvního samostatného alba Neváhej a vejdi jednu z těch prvních známých kočovní herce.
1: Tak jo, jdeme na ní.

0: pěkná.
1: To byla nádhera. Vojta Nedvěd a exkluzivně live Kočovní herci. Pro vás v rámci písniček Táboráku.
2: Letí živá Nedvědovka.
3: A mladí Nedvědi u Blanického Táboráku.
1: No, užíváme si to. Já doufám, že i vy, milí posluchači Blaníků, pokud grillujete nebo opékáte, to už je jedno. Tady jsou další porce. Ivan Hovorka, Tak slunce, dobrý tro. Za chvíli i Babi Daněk a Franta má péra. Za minutu bude 14:07. Krásný nedělní podvečer přeju.

Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

Bobby Daněk a Franta má péra, no kdo by ji neznal, a já myslím, že i vy jste si ji možná zpívali ča-ča-ča, nebo zpíváte u táboráku. Ovšem věděli jste, že původ téhle písničky sahá hodně do minulosti? No. Písničku složil a zpíval kubánský hudebník Joséito Fernández a poprvé zazněla už v roce, pozor, 1929. Jmenuje se Guantanamera. Takhle to znělo v tom roku 29. Já myslím, že to retro je tam hodně cítit, co říkáte.

No jo. Tak to je rok 1929, pak písničku proslavil i Trini Lopez, zní takto.

0: Tak to bolo o písničce Franta Mapera v originále Guantanamera. Posloucháte Blaník.
1: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.
0: Ano, další hezké české k táboráku. Za chvíli třeba Michal Tučný a Fešáci Sunday z hodin závaží, anebo Petr Kolář, Šípková Růžinka. Za 8 minut bude 6:30.
1: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
5: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
6: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
7: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
8: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
9: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
8: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.

0: Je broučku, kudy jsi přiletěl?
1: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz.

0: Petr Kolář a krásná písnička Šípková růženka tady na rádiu Blaník. Posloucháte písničky k táboráku a i sám Petr Kolář hrával u táboráků. Jaké písničky ti, Petře, nejvíce přirostly k srdci a jak na tu dobu vzpomínáš?
1: Onek bylo víc, ale samozřejmě jsme hráli taky ty tremské věci, že jo? Tak já jsem ročník 67. Potom později to byly ty Nedvědi, takovýhle ty věci, ale my jsme hráli třeba i Katapult, jako Hlupák Váha a Osplná vrátnice a hráli jsme u táboráku nevyloženě country věci, ale hráli jsme i Zeppeliny, to nás taky bavilo prostě, ale na ty Španělky to má takovou atmosféru a my jsme jezdili normálně na čundry, ale samozřejmě ty Dejány a ty písničkáře, to bylo super. Takže je toho víc, no. Ale jako když řekneš někde stánky, u stánku na levnou krásu, tak to myslím, že to zná 10 milionů.
0: No, Petr mimo jiné zmínil Katapult, Hlupák Váha, tak to si dáme za chvíli, no ale když přišla řeč na ty stánky, tak ty pro vás máme právě teď. Prima poslech, za 5 minut bude 3/4 na 7.
2: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.

zelenou trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

ochranný pás. Dejte mi flétnu a já budu hrát a zpívat a ptát se vás.

0: Katka Vrbová, Akáty a Japonečka tady na Blaníku. Kolegyně Monika Hlubová tady se mnou zůstala celou hodinu a užívala si to?
1: Je to pravda, užívala jsem si to spolu s tebou, protože to opravdu byly krásné písničky a právě tahle ta Japonečka, já jsem se ji učila na kytaru.
0: No vidíš to, a je to těžké se to naučit Japonečku?
1: Nevím, tak já jsem byla asi v 7. třídě, ale tak nějak jsem to zvládla.
0: No tak jo, tak mi někdy zahraješ třeba,
1: dobře,
0: až se sejdeme u nějakého táboráku. Tak jo, Moni, měj se krásně a hezký večer.
1: Hezký ahoj. Večer taky.
0: No a za chvíli už nás čekají vaše oblíbené písničky na přání. A co si zahrajeme? Třeba Karla Gotta a Lucku Bílou, co sudičky přáli nám. Taky chcete slyšet Jiřího Korna, vím už svý. A podle vás i Michal Prokop, Framus 5, Bitva o Karlův most. Hrajeme hezky česky a za minutu už bude 19 hodin.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra čekujeme jasno, maximálně polojasno, po ránu místy mlhy, během dne na severu a severovýchodě, ale přechodně oblačno, ale bez srážek. Teploty od 20 do 24, na jihovýchodě tepleji až 27 a v 1000 metrech kolem 16. V noci a po ránu naměříme 9 až 4 stupně, takže poměrně chladná noc nás čeká. Rádio Blaník.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
2: Vlasta Suk
7: na Rádiu Blaník.
0: Dobrý večer, bylo 19 hodin, vy posloucháte Rádio Blaník, kde nám před chvílí skončily písničky k táboráku, ale pozor, na českém Blaníku právě začínají a tady si je můžete vychutnávat až do 22. Takže pokud chcete poslouchat dál a užívat si tu atmosféru ohýnků a grilovaček, tak přelaďte na našeho mladšího brášku na český Blaník. A co tady ve vysílání Blaníku? Naše oblíbené písničky na psání. Tak za okamžik startujeme. Dobrý večer.
2: Rádio Blaník.

0: Slza a lhůta záruční, tady je Blaník.
1: Písničky na přání.
0: No a startujeme s Helenou Vondráčkovou. Milý Blaníčku, chtěla bych nechat zahrát tuhle píseň pro moji nejlepší kamarádku Elišku pro lepší den a děkuji moc za to, že jsi a že se spolu vždycky tak nasmějeme. Pust si to na hlas a hoď starost za hlavu. Děkuji moc a krásný pohodový večer, Vanessa. Tak jdeme na písničku, užijte si a ode mě taky přání pěkného večera s Blaníkem.

Helena Vondráčková, Lásko má, já stůňu na rádiu Blaník a pokračujeme na vaše přání. Před námi houby magický od Kabátů a dva vzkazy. Milý Blaníku, zahraj prosím písničku pro Hanku Boublíkovou ze Žinkov. Hanko, dodatečně k svátku ti přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Jsem rád, že se máme a ještě něco víc. Všichni si tě moc vážíme. Helenka, Maruška a Marek. Děkuji za všechno, hlavně za to, jak se o nás staráš, za tvůj zájem i po 11 letech. Bude to pro Vašíka od Jany. Miluji tě. No tak jo, tak to byl krásný vzkaz a pohodová písnička k tomu.

0: skupina Kabát, Houby magický, na rádiu Blaník. Hrajeme na psání a teď budeme pokračovat. Máme tu Karla Gota a Lucku Bílou, co sudičky psáli nám. Dobrý večer, dnes slaví narozeniny naše milovaná maminka, manželka, žena s velkým žet, paní Jaruška Houšková z Příkosic. Naše milovaná maminko, můžeme být kilometry daleko, i přesto jsme blízko. Jsi náš přístav naděje na rozbouřeném moři, hvězdička na nebi, která nám neustále svítí na cestu. Máme tě strašně moc rádi a děkujeme ti za tvou lásku a péči a za to, jaká jsi. Přejeme ti hlavně zdravíčko, spoustu důvodů k úsměvu a síly do dalších let. Tak Dominik podepsán. Chtěli bychom zahrát písničku naší milované Natálce Dařinové k jejím třetím narozeninám. Přejeme ti, Natálko, aby si byla stále v životě tak usměvavá a veselá jako doteď. Máme tě moc rádi a přejeme a jsme šťastní za každou chvilku, kterou můžeme strávit s tebou. To ti přeje děda, babička, maminka, teta a tak dále. Tak s radostí taky hrajeme, přejeme všechno nejlepší a posíláme. Za okamžik, co sudičky přáli nám.
1: Za pár minut
2: a možná i mnohem víc.
1: Tolik peněz si nevydělá ani špičkový manažer velké firmy.
2: Vy můžete. Poslouchejte prázdninový Blaník a dozvíte se, jak
1: slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.

Karel Gott, Lucie Bílá, co sutičky přáli nám. A pokračujeme dál na vaše přání, budeme hrát oblíbenou píseň pro radost oldíkům z Čisté. Babička, děda, Péťa a Štěpánek posílají. Come with me.

0: přeji stále pěkný nedělní večer s Blaníkem. Za chvíli podle vás třeba Jiří Korn, vím už svý. A taky Komunál, dva přístavy.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
4: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
5: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel Bio.

0: Probio Prebio pro správné trávení během celého léta.
1: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle?
2: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
1: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
3: Ford, Ford, Ford malý a velký, Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
4: Ostrava, Vítkovice a Opava.
5: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenáskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.

0: Hi Hi a jedu. Hi Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Hi Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
3: No, my pokračujeme na vaše přání, tati Jiří Korn, vím už svý. Dobrý večer, moc ráda bych si poslechla písničku Jirky Korna, tak mi ji zahrajte prosím jen tak pro radost. Děkuju Petra. Petruško, s radostí posíláme ji právě teď.
1: Pohodové české rádio.

Jiří Korn, krásná písnička Vím už svý. Posloucháte Rádio Blaník, je 7:30. A teď na vaše přání taky Michal Prokop, Framus 5, Bitva o Karlův most. Přejeme Haně Štefanové k narozeninám hodně zdraví, štěstí a radosti každý den. Přání posílají manžel a syn s rodinou s poděkováním za celoživotní obětavou péči.

0: Michal Prokop, Framus 5 a Bitva o Karlův most. Radio Blaník s vámi i v neděli večer, písnička na psání, jak bysmet a teď už komunál. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro moji nejkamarádku Sandru, neboj, všechno bude dobrý. Tenhle nový začátek bude přesně takový, jaký si ho uděláš, jak tě znám a plný smíchu, pohody, štěstí a krásných chvil. Zvládneš všechno, co si usmyslíš, jsi přece silná holka, co se jen tak něčeho nezalekne. A kdyby náhodou ne, tak to spolu nějak okecáme. Jsem moc ráda, že jsi v mém životě. Všechno nejlepší k svátku, ať se ti splní všechno, co si přeješ. Dana posílá.
1: Rádio Blaník.
2: Celé léto hezky česky.
3: Přestože oči mám a nevidím, a máma s tátou říkají,

Tolik tedy Komunál a dva přístavy na rádiu Blaník. Před námi Michael Jackson a písnička poletí pro kamarády do Jílové u Děčína za super ubytování v apartmánu Tereza, Lukas, Marko.

0: tohle je Michael Jackson, Smooth Criminal, krátce před 7:45. Za okamžik třeba Valda Gang a Opičáci nebo Pavel Novák, Nádherná láska. A taky písnička je naprosto nazbytné, kterou zpívá Hana Zagorová. A tahle písnička poletí mamince Petře k narozkám, všechno nej, ať si užiješ den plný radosti, smíchu a života. Miluji tě, maminko, s láskou, Tereska.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Tak nám pomalu končí víkend.
3: A v pondělí zase šlápneme na plyn.
2: Budeme totiž hrát o další tankovací kartu Orlen.
3: No ale bude toho mnohem víc.
2: Těšíme se na vás v 6 ráno. Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
1: Radio Blaník.
4: Pohodové ráno.

0: Jedna hezčí než druhá, tohle je Rádio Blaník. Písnička na psání, ve 7:45 už je připraven Pavel Novák a Nádherná láska. Miluško, 20 let stojíš při mém boku, k narozeninám ti přeju hodně zdraví a pohody a posílám tuhle písničku Jiřík.
1: Rádio Blaník. Celé léto

0: Pavel Novák a Nádherná láska. Na Rádiu Blaník jedeme dál na vaše přání. Koho potěšíme teď? Přejeme Járovi Tomešovi z Tatiné všechno nejlepší k 26. narozeninám. Hodně štěstí a zdraví ti přeje celá rodina. Další požadavek tady máme, abychom zahráli písničku. Chtěli bychom touto cestou popřát našemu milovanému Jarouškovi Tomešovi, který měl včera 22. srpna své 26. narozeniny. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, lásky a radosti v životě. A samozřejmě také co nejvíc krásných chvil u vody, pořádné rybářské úspěchy a velké úlovky. Všechno nejlepší ti ještě jednou přeje přítelkyně Terka a celá rodina. No a s písničkou Valda Gang, Opičáci.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

Za námi Wild Gang, písnička Opičáci, před námi jedna romantika, Johnny Bianco, Pierre Coso, písnička Stay. Leni už zase skončila tvá téměř dvouměsíční role, kdy jsi byla pískle, dnes je srovnáno, ale je fajn, že je to jen číslo. Tak hlavou vzhůru a jako vždy, nedej se, všechno nejlepší k narozeninám, píše Tomina. Další požadavek, milý Jiříku, právě dnes slavíš své narozeniny, ke kterým ti z celého srdce přejeme hodně štěstí, optimismu, lásky a především zdraví. Ať máš stále dobrou náladu, klid a pohodu, hodně rybářských úlovků a zážitků, ti přeje ze srdce manželka Iva s dětmi, Jeníčkem a Jiříkem a také Iva a Pepík z Lukové. Máme tě rádi.

0: To byla nádhera, co říkáte. Pony Bianco, Pierre Coso, písnička Stay. No a my se koukneme do té další společné 60-minutovky, jaké písničky napsání tu budou znít éterem Blaníku. Třeba Michal Tučný a Cesty toulaví.
1: Cesty toulaví.
0: A také nám zaspívá Karel Zich. A nebude chybět Verona, za všechno může čas. Tak za chvíli pokračujeme, hrajeme na psání a hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Tak jak by to zítra mělo vypadat na obloze? Má svítit poměrně část dne, sluníčko, jasno, polojasno, po ránu místy mlhy. Během dne na severu a severovýchodě se přechodně může zatáhnout na oblačno, ale bez srážek. Teploty od 20 do 24, na jihovýchodě naměříme až 27 a v 1000 metrech kolem 16. Noční minima ale docela chladná, 9 až 4 stupně.
2: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Minuta a půl, no a odbije nám 20. hodina. Jedeme dál, večerní program na Blaníku pokračuje. Písnička na psání jsou tu pro vás ještě celých 60 minut. A teď nám zpívá Lenka Filipová. Prý se tomu říká láska.
2: Písničky na psání
3: na rádiu Blaník.

0: Lenka Filipová za námi.
1: Písničky na přání. Na Rádiu Blaník.
0: A před námi Verona, nám dáme si písničku Za všechno může čas. Tahle píseň patří pro Káju Chládka z Olexovického narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, radosti, elánu, optimismu a hlavně tajných splněných přání. To vše a mnohem víc ti to přeje celá rodinka Jílková z Hostě Radic. No tak oslavence samozřejmě zdravíme a posíláme.

0: Tohle byla Verona, za všechno může čas. A před námi Karel Zich. Milé rádio, prosím o zahrání písničky mému Romanovi, Romeo. Jsme spolu krásných 11 let, ale čím díl jsme spolu, tím víc tě miluji. Pokaždé, když ti volám, necháváš to strašně dlouho hrát, aby si poslechl tuhle písničku, kterou máš jako vyzvánění. Tak ti ji teď zahrajou, uži si. Taky bych ti chtěla poděkovat za to, kolik lásky dáváš mně i našemu synovi. Jsi ten nejlepší muž i táta na světě. Jsme rádi, že tě máme, tvá žena Hanička a tvůj syn Charlie.
1: Rádio Blaník. Hezky česky, celé léto.

0: Já přeji stále pěkný večer, doufám, že potěšil Karel Zich, mám fotbal rád, teď už Ksindl X a Puberťák, bude to písnička pro konec naší nádherné dovolené. V tento čas se naloďujeme na trajekt do Polska a tím končí naše dovolená, na které, ze které nám zůstane spousta zážitků. Všem do Česka nádherný podvečer, to je Jakub, tak Jakube, já doufám, že jste si dovču užili naplno, no a teď zpátky do reality. A tohle je Ksindl X, Puberťák.
1: Je mi 17. Problém je v tom, že už 29 let, když se podívám do zrcadla, říkám si...

0: lepší nedospět. Syndl se stále cítí jak puberťák, jak nám teď prozradil v písničce, a my si zahrajeme skupinu Kex. Víš. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro mého úžasného chlapa, nej autobusáka. Ladíne, dnes máme výročí a já bych ti chtěla říct, že jsi to nejlepší, co mě mohlo potkat. Miluji tě celým svým srdcem a když občas nejsou dny, kdy se nesměju, tak si to prostě stejně nej. A i kdybych měla začít znovu, znovu bych si vybrala právě tebe. Krásné výročí, lásko, tvůj šimpanz.
1: Rádio Blaník.
2: Celé léto hezky česky.

Skupina Kex, písnička Víš, no a před námi další hezká česká, tentokrát od Michala Tučného. Jsou připraveny Cesty toulaví, které chcete slyšet právě teď. Naše milé rádio Blaník, zahrajte prosím hlavně pro naši babičku Květunku, kterou Cesty toulaví dovedly až sem do jižních Čech na dovolenou s plnou vnoučaty. Podepsán posluchač Josef. No tak zdravíme samozřejmě a pokračujeme ještě tímto vzkazem. Prosím o zahrání písničky pro všechny stárky z Ivanovic jako poděkování za jejich bezvadnou práci a nasazení při přípravě letošních bartolomějských hodů v Brně a Ivanovicích. S pozdravem Tonda. Tak písničku si užijte, máme ji pro vás.

0: Michal Tušný a Cesty toulaví. Za 8 minut už bude půl deváté. Za chvíli na vaše přání třeba Věra Martinová, Rodeo jako svět, Bobr a motýl a nebo Lucie Bílá. Dobrý kafe.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
2: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
4: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
5: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
6: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
5: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
7: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
8: Ostrava, Vítkovice a Opava.
9: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
10: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
11: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.
0: A před námi Lucie Bílá, dobrý kafe. Milý Blaníku, ráda bych nechala zahrát písničku dnešní oslavenkyni Lence Holanové. Naše milá mamčo, děkujeme ti za všechnu péči a otevřenou náruč, kterou pro nás stále máš. K dnešním kulatým narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví a dobré nálady. Velkou pusu babičce Lence posílá všech 8 vnoučat. Tak to je krásné. Tak my posíláme písničku a přejeme krásný narozeninový večer.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá, dobrý kafe, další hezká česká. A teď na vaše přání Bobra Motýl, vyznání. Chtěl bych nechat zahrát písničku a popřát hodně zdraví, štěstí a pohody paní Iloně Strutnova. Posílají to standard.

Bobra Motýl, další romantika na rádiu Blaník, vyznání. Před námi podle vás taky skupina Lunetic a písnička Máma. Prosím o zahrání písničky, a to konkrétně pro Marii K. ke krásným 40. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky, a se ti splní vše, co si přeješ. Venku to pořádně oslavíme. Těším se na naše shledání. Mám tě rád a děkuji ti za to, že jsi. To ti přeje tvůj syn Jára L.

Za námi Lunetik, písnička Máma a před námi další pohodovka od Věry Martinové, Rodeo je jako svět. Milé rádio, Blaníku, prosím o zahrání písničky od Věry Martinové pro Martina Vilda k jeho dnešním narozeninám. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky ti přeje celá rodina. Rádio.

Věra Martinová, Rodeo je jako svět. Jedna vypolovačka za 5 minut, 8:45. A na Blaníku jedeme dál, vaše přání teď Valdemar Matuška. 60. narozeniny slaví Slatiňák ze Středu s největším srdcem. Milý Jardo, přejeme ti do dalších let pevné zdraví, neutuchající životní elán a spoustu důvodů k úsměvu každý další den. Písničku ti s láskou posílá celá rodina a parta tvých kamarádů. Všechno nejlepší.

0: na rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník. Pohodové české rádio.

Radio Blaník je stále s vámi, písničky na přání ještě chvíli pokračují, no a teď už Hana Zagorová s Drupim Setkání. Hezký večer, chtěla bych zahrát tuhle písničku pro Radka Docitova. Vím, že to se mnou není vůbec jednoduchý a někdy tě trápím, promiň mi to, prosím tě, ale záleží mi na tobě a udělám to, co pro tebe bude v mých silách a možnostech. Znamenáš pro mě strašně moc a ty to víš. Děkuju, že jsi, děkuje Petra. Tak posíláme písničku Setkání.

S vámi je stále Radio Blaník, Vlasta Sok u mikrofonu a teď poslední vzkaz pro dnešní večer. Máme tu Věru Špinarovou a požadavek, abychom zahráli jako vzpomínku na babičku Boženku. Dnes je to 15 roků. Děkuji, babičko, s láskou vzpomínáme a posíláme pusu. Šárka, Míša, Jana, Naďa, Víta, taky Dáša a chlupáči. Tak tady je písnička, tedy od Věry Špinarové, Vzpomínám.

0: I v neděli večer posloucháte Rádio Blaník a za námi písničky na přání. Každopádně další pohodové písně už tu budou znít éterem i po 21. hodině. Máme pro vás Petra Spáleného. Čeká nás hráč. Nabídnu Terezu Karndlovou. Diamanty. No a nebude chybět Petr Novák, povídej. Povídej, jestli se ti po mně stýská. A já vám povím, že celé léto Blaník hraje hezky česky, ale to asi víte. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník. Zítra čekujeme jasno, maximálně polojasno, po ránu místy mlhy. Během dne se na severu a severovýchodě přechodně může zatáhnout na oblačno, ale pršet by nemělo. Teploty zítra od 20 do 24, na jihovýchodě až 27 a v 1000 metrech na horách okolo 16 stupňů. Noc ale bude chladná, naměříme pouhých 9 až 4 stupně Celsia.
1: Vlasta Suk na Rádiu Blaník.
0: Tento týden jsme opět vyjeli do terénu v roli blanických krajánků a mimo jiné jsem vás pozval na jeden výjimečný zámek v Olomouckém kraji. O jaký zámek se jedná a v čem se liší oproti jiným zámkům, připomenu za chvíli. Teď posílám kapelu Mandraže.

0: Kovinatým a držím ti město. I v neděli večer posloucháte Rádio Blaník. Třikrát týdně vyrážíme za vámi v roli blanických krajánků. Vám s kolegou Martinem Císařem rozdáváme hezké dárečky. O prázdninách taky přivážíme i ty chutné 7,5 kilové šunky na grill. No ale kromě toho všeho přinášíme i tipy na hezké výlety. A v tomto týdnu to byla pozvánka mimo jiné na překrásný zámek Úsov. Najdete ho v Olomouckém kraji a v čem je výjimečný, to mi prozradila kastelánka Eva Třísková.
1: Tak vlastně liší se hlavně obsahem. A to proto, že tady vlastně nenarazíte na klasické zámecké nebo hradní interiér, ale v celém objektu zámku je nainstalováno Lovecko-lesnické muzeum. Já bych chtěla všechny návštěvníky pozvat ještě do konce sezóny na naše dva krásné prohlídkové okruhy. Nemusíte mít ale strach, že bychom zavřeli. I v září, i říjnu jsou pro vás připraveny krom prohlídek naše dvě velké skvělé akce a je to poslední sobota v září Bílá paní na Úsově a poslední sobota v říjnu Halloween na Úsově.
0: No to zní báječně. Celou reportáž, fotky a videa najdete na našem webu v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: Teď už zase pohodové písničky pro vás, ABBA, anebo teď Petr Novák. Povídej.

0: U nás na Blaníku legendární ABBA. Já přeji krásný večer. Rádio Blaník pro vás chystá řadu her a soutěží každou chvíli. Tento víkend byl ve hře třeba letecký zájezd za sluníčkem do Albánie a štěstí se usmálo na posluchače Pavla.
1: Tak normálně já jsem v šoku, prostě úplně.
2: Já taky.
1: A moja praťotka tak jisto, prostě.
2: Nevěřím.
0: Ano, poslech Blaníku se rozhodně vyplácí, tak už brzy pro vás opět něco připravíme.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
0: Za chvíli bude taky 9:30, před námi třeba Ricky Povery a hezkou českou zaspívá Tereza Kendlová. Máme pro vás Diamanty.
5: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
6: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel Bio

0: kapsle Probio Prebio pro správné trávení během celého léta.
1: Ještě tady broučku vidíš?
2: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
4: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.

0: Tohle je Enrique Iglesias. Posloucháte večerní vysílání Rádia Blaník s Vlastou Cukem. No a teď pozor, škola se nám pomaličku jistě opět blíží po té dvouměsíční pauze a výběr takového školního batohu není radno podceňovat. Co by měl kvalitní batoh splňovat? Říká Lucie Korbeliusová z D-testu.
1: Měl by mít široké, polstrované a snadno nastavitelné popruhy, ideálně také hrudní pás, který umožní přizpůsobit batoh postavě dítěte. Důležitá je rovněž dobrá viditelnost, odolnost proti dešti, pevné držadlo a kvalitní zapínání.
0: Dítěti musí batoh taky dobře sedět a být pohodlný. Zkrátka, na takové věci není radno šetřit.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Dál hrajeme hezky česky. Už za chvíli Ivan Hlas a Na kolena. Do té 22. taky Marek Ztracený a nebo Petr Spálený. Právě teď Hráč.
4: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka. Ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Krásný večer, tohle je vysílání Blaníku. A Valasta Sokola všechny zdraví a zvu vás k poslechu písniček z lásky, které odstartují za malou chvíli. A samozřejmě dál vám budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Zítra čekujeme jasno nebo polojasno, po ránu místy mlhy, během dne na severu a severovýchodě přechodně oblačno, ale pršet by nemělo. Teploty přes den od 20 do 24, na jihovýchodě až 27 a v 1000 metrech kolem 16. V noci a po ránu ale ještě chladno, 9 až 4 stupně. Tolik informace o počasí, já vám přeji krásný poslech dalšího vysílání, jak už jsem říkal, startují písničky z lásky, tak si je pojďme užít. Samá romantika tady bude až do té půlnoci. Tak teď Karel Gott, Když milenky pláčou.
1: Písničky z lásky. Na rádiu

0: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
2: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
1: Sekačka

0: trička, ratta, tadadadadadada, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Ford, Ford, Ford malý a velký, Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
2: Ostrava, Vítkovice a Opava.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Pondělí bude většinou jasné až polojasné, během dne přibude na severu a severovýchodě víc oblačnosti, tak může být přechodně až oblačno. Mraku přibude později odpoledne a večer také na jihozápadě a jihu území. Nejvyšší teploty je 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji až 26.
0: Písničky z lásky na rádiu.

0: Rádio Blaník. Hezky česky.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
1: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
2: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel Bio

0: kapsle Probio Prebio pro správné trávení během celého léta.
1: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

0: počasí.
1: Pondělí bude většinou jasné až polojasné. Během dne přibude na severu a severovýchodě víc oblačnosti, tak může být přechodně až oblačno. Mraku přibude později odpoledne a večer také na jihozápadě a jihu území. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Na jižní Moravě bude tepleji až 26.
0: Rádio Blaník.

0: vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Pane prezidente,

Krásný a ničím nerušený poslech nočního vysílání Blaníku vám přeje Vlasta Suk. Máme nový den, nový pracovní týden. Je pondělí 24. srpna roku 2026, kdy svůj svátek slaví Bartoloměj, tak blahopřejeme. 79. narozeniny slaví moderátor a herec Jan Rosák a 75. slovenský zpěvák a člen kapely Elán Ján Baláš. A před dvěma lety nás v tento den opustil český herec Karel Hermánek. Takže oslavence zdravíme, přejeme všechno nejlepší a ještě tu mám jednu podstatnou a důležitou věc. Přesně za 4 měsíce nás čeká co? Nejkrásnější den v roce. Máme 24. srpna. Takže raz 24 a bude 24. prosince. My se opět sejdeme všichni spolu a budeme si užívat nejkrásnějších svátků v roce.

tak, ale nebudeme předbíhat, ještě léto nekončí, naopak bude pokračovat a i ty teploty porostou. Jak už jsem říkal včera večer, tak ve druhé půlce týdne dokonce kolem 30 stupňů Celsia. Takže se ještě dočkáme nějakých těch radovánek u vody. Teď už další hezké české a Vlasta se k vám přeje. Krásný poslech.

0: počasí.
1: Pondělí bude většinou jasné až polojasné. Během dne přibude na severu a severovýchodě víc oblačnosti, tak může být přechodně až oblačno. Mraku přibude později odpoledne a večer také na jihozápadě a jihu území. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Na jižní Moravě bude tepleji až 26.

0: vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Na malý posteli, u koen kojitem, po nočním veselí ještě pořád vidím dvojitě, ale v tvým

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Hezké ráno, před námi je pondělí 24. srpna. Tady už je tradiční přehled očekávaných událostí. Ve 2 odpoledne se na úřadu vlády sejde ústřední komise pro sucho. Obnovení Národní koalice pro sucho vyhlásil premiér Andrej Babiš a poprvé se sešla minulý týden. Ministryně financí Alena Schillerová bude jednat s ministrem práce Alešem Juchelkou s odboráři a zaměstnavateli. Řešit budou růst platů na příští rok. V 1 odpoledne bude soud na neveřejném zasedání rozhodovat o vazbě Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Ve vazbě už je víc než rok a poprvé bude jako první instance rozhodovat krajský soud. V domově Palata v Praze 5 představí v 11 dopoledne službu Centrum duševního zdraví pro seniory. Následovat bude prohlídka stavby nového pavilonu určeného klientům s demencí. V Českých Budějovicích bude pokračovat tradiční veletrh Země živitelka. Na tamní výstaviště dorazí i prezident Petr Pavel. V 8:30 otevřou v Plzni slavnostně jižní část sadu 35. Prostor prošel kompletní revitalizací. Liberecká zoologická zahrada se pak v poledne vyjádří k úhynu Lachtana Huga. Bezprostředně provedená pitva odhalila v jeho trávicím traktu hlavu panenky. Tu někdo z návštěvníků vhodil anebo upustil do bazénu. V Ostravě dnes slavnostně otevřou sportovní areál Střelnice Ostrava. Akce se od 10 do poledne zúčastní i prima.

0: počasí.
1: Pondělí bude většinou jasné až polojasné. Během dne přibude na severu a severovýchodě víc oblačnosti, tak může být přechodně až oblačno. Mraku přibude později odpoledne a večer také na jihozápadě a jihu území. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Na jižní Moravě bude teplej až 26.

0: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
1: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.